Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: Hit Radio Zlín.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí a

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Hit Rádio Zlín. Hit Rádio Zlín. Hit Rádio Zlín.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás!
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju!
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem? Nebo snad první hrad z písku na pláži?
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
9: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.

0: www.wave.cz.
1: Hi, it's me, Rita Ora.
2: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na úřadu vlády dnes proběhne stávka kvůli přesunu důležitých agend na ministerstva. Protestovat bude asi 60 zaměstnanců, kteří se věnují lidským právům, duševnímu zdraví nebo závislostem. Obávají se, že změny mohou poškodit pomoc zranitelným skupinám. Podle nich hrozí oslabení nebo rozpad dosavadního systému podpory. Tragédie v Saharské poušti si vyžádala desítky obětí. V Nigeru zemřelo žízní 49 lidí poté, co jim v odlehlé oblasti porouchal kamion. Dva cestující ale dokázali ujít desítky kilometrů pro pomoc a upozornili úřady. Záchranáři následně objevili i další uvízlé vozidlo s více než 60 lidmi. Extrémní vedra a nedostatek vody dělají z cest přes Saharu jednu z nejnebezpečnějších migračních tras na světě. Čeští fotbalisté zvládli generálku na mistrovství světa. V přípravě v americkém New Jersey porazili Guatemalu 3-1. Skóre otevřel Patrik Schick, vítězný gól pak po návratu do reprezentace přidal Tomáš Chorý. Češi tak před šampionátem natáhli sérii neporazitelnosti už na 6 zápasů. Do mistrovství světa vstoupí za týden duelem proti Jižní Koreji. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Jestli už máte chuť se okoupat v přírodě, klidně do toho. Kvalita vody v přírodních koupalištích u nás na východě Moravy je na startu sezóny v naprostém pořádku. Hygienici zkontrolovali třeba Otrokovický štěrkáč, Luhačovickou přehradu, pahrbek v Napajedlích, přehradu Bystřička nebo štěrkoviště v Novém Hrozenkově. Všude tam se můžeme okoupat bez obav. Dneska to nicméně na koupání venku úplně nebude. Na východě Moravy má být po většinu dne zataženo nebo oblačno a odpoledne bude přes náš region postupovat dešťové pásmo. Večer se má ale znovu vyjasňovat a celý víkend by pak měl být slunečný s maximem kolem 25 stupňů.
6: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak jsme se dočkali, je tady pátek, krásné ráno, 6:03. Michal, ahoj. Jasmin.
2: Ahoj.
1: No a samozřejmě i náš David.
3: Ahoj.
1: Dobrý ránko. Lidi, David Guetta, Alphaville, Ava Max, s tím začneme a pak si popovídáme. Hezké ráno.

0: 6 hodin, k tomu 5 minut, takhle vám hraje páteční hitrádio. Páteční hitrádio, ano, dámy a pánové, víkend na spadnutí. Za sebe musím říct, že se velice těším a schválně, kdybych se zeptal vás, kdo nás posloucháte, taky jste se nemohli dočkat víkendu? Jo, vidím nějaký překyvování. Na co se těšíte nejvíc? Na co se těšíte nejvíc vy dva tady, co?
1: Já osobně na to, že se zítra ráno konečně vyspím. Mm-hmm. A jinak jdu pak odpoledne zítra na poprvý v životě takovou tu psí jogu se štěňátkama, s labradorama. Já mám na to voucher už tak dlouhou dobu, ale pořád tam byly psi, co se mi nelíbí. A teďka je konečně labrador, takže se tak těším.
2: Na nebi.
0: Počkej, a ty tam jdeš jako se psem na tu jogu? Nebože, jak to funguje?
1: Ne, tam dávají chovný stanice svý štěňátka. Aha. A ty si tam zacvičíš jogu a pak další minuty tam strávíš těma pejskama, ňufáte se
0: jo,
1: a tak.
0: Takhle, že ten pes tam je vlastně jenom jako na okrasu, že to je jako
1: no,
0: hezký.
1: No a tak někdo si ho vybere, pak si ho zamluví, aha, odnese si ho klidně
0: jo,
1: jindy.
0: A počkej, to je super, ale to
1: no
0: je super.
1: Právě, no,
0: to je super. Takže budete mít novýho pejska. Dost možná, co David?
2: Hele, my jsme se ještě včera chystali nahory do Pece, ale jak tady koukám na počasí, tak to možná přehodnotíme. Sněžit nebude, ale pršet bude hodně právě.
0: Pršet bude dost, no.
1: A Michal?
0: No, já se budu opakovat celý léto, vlastně až do října, zase svatba. A těším se na jídlo, protože já jsem ten, co stojí u toho cateringu.
1: Počkej, teď si někdo musí myslet, že seš tolikrát ženatý, jako kdo
2: já
1: neví, že seš DJ.
0: Pracovně. A láduju se u cateringu celý den, celý večer a ještě mi na konci nabalej krabičky, no. Takové já jsem, však vidíš ten pupíček vždycky po letě, no, jak to vypadá. No tak, na co se těšíte během tohoto víkendu nejvíc vy? O tom bude minuta šampionu, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a na co se nejvíc těšíte a celé nám to pošlete na 777 937 777. Teď Katy Perry, Teenage Dream na Hit Radio.

0: Tohle Hit Radio, snídaně šampionů, je pátek, hezké ránko, 6 hodin 11 minut. Ptali jsme se vás, co chystáte na víkend, nebo respektive na co se nejvíc těšíte. O tom bude minuta šampionů, která začíná právě teď.
1: Lenka Bruntál, manžel má narozeniny, takže zahradní párty.
0: Andrea Budějce, rozlučka se Svobodou, ne její.
1: Martina Sokolov těší se na zítřejší trenažér se skoku padákem.
0: Lukáš Lenčkroun, jelikož vstává každý den ve 23.30, tak se těší, až se konečně vyspí.
1: David Jacleř zítra pršet nemá, takže čeká výlet na Černou horu s dvojčaty.
0: Petra Svoboda nad Úpou na sobotní odpoledne je pozvaná na třídní sraz její třídy, které dělala třídní učitelku a pak jede na chatu.
1: Květa Děčín zítra jí přijede na celý den její milovaný tajný přítel.
0: Co?
1: A nevylezou z pelíšku a v neděli výlet do Ústí nad Labem.
0: Nevylezou z pelíšku. Jana Horní Lideč připravuje dobroty a těší se na zítřejší benefiční akce záchranných složek.
1: Lenka Hranice těší se na Janičku, až dorazí do práce.
0: Petr Pavel Hamr u Třeboně, jsem na cestě do práce, prší 12 stupňů, asi to otočím a pojedu to rozpad. Tak děkujeme za vaše zprávy, na co se těšíte nejvíc na víkend.
1: Mě baví ten tajný přítel, ale psala Květa z Děčína, já si myslím, že teď už tajný moc jako nebude tam, že Děčín není takový velké město.
0: Jasně, zdravíme do Děčína, zdravíme rozhodně Květu a super plán, no, nevylíst z pelíšku celý víkend, to bude rošambo. No tak jo, tak ať chystáte na víkend cokoliv, budeme rádi, když si do batůšku přebalíte i Hit Radio. Navíc připomínáme, že o víkendu můžete vyhrát parádní hodinky Garmin za 7 500, detaily podrobně a pravidla na webu hitradio.cz. Teď pojďme na další hity. Něco, co by vás v pátek ráno mohlo nakopnout. Tohle je nejnovější rap In My Head. 6 hodin 13 minut.

0: tyhle starý linkyně naprosto boží, co? Já teda asi měsíc zpátky našel originální CDčko, album Meteora, jen si ho teda nemám lidi na čem pustit, tak jsem si ho vystavil. Tohle bylo In The End, konkrétně rok 2000, z debutové desky Hybrid Theory. Ladíte Hit Radio, Michal, Jasmin a David s vámi. Hezké ráno, chvíli po 6:45.
1: Jak všichni víme, tak se říká, že generálka má dopadnout špatně, aby potom se ten výsledek jako podařil, jo. Tak doufejme, že naši fotbalisti si v noci dneska vybrali chyby dopředu. Češi dneska sice porazili Guatemalu 3-1, ale bylo tam prej hodně chyb.
0: Počkej, jak dneska, když je 6 ráno?
1: V noci.
0: Jo, v noci.
1: Bylo tam prej hodně chyb, který se dost ukázali údajně, ale vyhráli jsme. Mm-hmm. Nikdo o tom neví, protože nikdo zatím moc neví, co se blíží, ale blíží se mistrovství světa samozřejmě.
0: Já nemám nejmenší tušení, co se tam na tom trávníku děje, teda já vám k tomu moc neřeknu. Hokej mi skončil, já už nemám co teďka.
2: Tak ty si hlavně myslel, že už je ten světový šampionát, ten začíná příští týden ve čtvrtek, už skončil.
0: Budeme to vytahovat, budeme se dělat hlupáka, jo, budeme pokračovat na video.
2: Já se neskutečně těším a věřím, že i naši posluchači se těší.
0: Určitě, samozřejmě, samozřejmě.
1: To zase budou všichni experti hlavně a hlavně my dva pak najednou.
0: No, my jsme ty největší experti na sport, teda vodek živo, jo. Tak fotbal teda, mistrovství se blíží, na to se těšíme, no a co se blíží, taky další muzika, Cyril, The Wanted, Walks Like Rihanna, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu pro nás, kdo nás hladíte, pro vás, kdo nás hladíte na cestách, hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
7: Hledáš stabilní práci a férové peníze? Společnost ADIP přijme skladníky do Březnice u Zlína a do Napajedel. Nástup možný i hned. Čeká tě práce se čtečkou, ranní a odpolední směny a náborový bonus 20 000 korun. Pokud jsi fyzicky zdatný a máš zkušenosti ze skladu, piš ještě dnes na adip@adip.cz.
8: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
9: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
8: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1+2+1 za 8999 korun.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
11: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.
12: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
13: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
14: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
14: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
16: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
18: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
19: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na D48 mezi 63. a 70. kilometrem ve směru na Český Těšín. Je pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý pruh je uzavřený, moc to tam nehoňte.
20: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
21: Hit Radio Zlín.

0: roku 1978, teď v kabátu od Cyrila Stamlinin na Hitrádiu 6.31. Michal, Jasmin a David s vámi, krásné ráno. A David má...
1: Ranní update.
2: Do Plzně se sjíždějí fanoušci metalu, v amfiteátru Lochotín totiž začíná 15. ročník festivalu Metal Fest Open Air, který během 4 dnů nabídne 25 kapel z Evropy i zámoří a více než 35 hodin živé metalové hudby. Jakub Menšík má před sebou životní zápas, ve Francii hraje o své první Grand Slamové finále v životě. Utkání proti Alexandru Zverevovi z Německa startuje ve 14 hodin a 30 minut a my mu držíme palce. Češi letos pracovali na stát 155 dní, dneškem potom konečně začínáme vydělávat sami na sebe. Den daňových poplatníků je symbolický okamžik, kdy lidé přestávají vydělávat na stát a peníze směřují jim samotným. Letos Češi pracovali na daně a odvody o jeden den méně než loni.
0: Tak to je pozitivní vlastně zpráva zase.
2: To je hodně dobrá zpráva.
0: Takže už děláme na sebe teďka, už nám to jde do kapsy.
2: Teďka už úplně cítím, jak se mi plní kapsy.
0: Já to vidím, no. Strčíš tam ruku, Davide, ještě, nebo jak?
2: Už je úplně plná ta kapsa.

0: plus Las Vegas ve vysílání Hit Rádia, americká parta Imagine Dragons 6.40. Dobré ráno. Pojďme si představit jednu konkrétní věc, kterou jsme zažili všichni. Jsme na cestě domů a najednou to na nás přijde. Začneme se kroutit jak paragraf, noha přes nohu, nepříjemná situace, známe, zažili jsme, co vy?
1: Ano.
0: Ano, tak to jsem chtěl slyšet. Tak tuhle věc vyřešili, prosím vás, v Japonsku. Japonsko testuje instalaci nouzových toalet přímo do rohu výtahu. Takže toaleta ve výtahu.
2: A co, když nejedeš sám?
0: No to je dobrá otázka. No. Ono to je teda hlavně proto, kdyby se ten výtah zaseknul na nějakou delší dobu, tak je to taková nouzovka. Ale může to jako nouzovka fungovat i třeba, kdyby člověk opravdu už jako byl na hraně. Jo? A přesně jak ty říkáš, tak já jsem si to představil a byli bychom schopni vykonat potřebu, kdyby s náma ve výtahu jeli další tři lidi?
2: Hele, já si myslím, že určitě ne, ale viděla jsem na to jednou na Facebooku, už je to pár let, takovej průzkum, co dělali, dost nechutnej, že teda někdo musel jít na záchod před úplně cizím člověkem a musí se pak jakoby střídat a že to jako vytváří nějaký pouto mezi těma lidma, že prostě jak to museli tuhle tu hrůzu zažít společně, tak se pak začali mít jako rádi a prostě skámošili se, nebo někdo byl i v páru potom.
1: Tak samozřejmě taky záleží na tom, jestli by to bylo na malou nebo na velkou, že jo.
0: To je, a jestli by to byla holka nebo chlap, že jo, tak jako my chlapy to máme jednodušší, když já nevím, jak to máš ty, ale já když jdu třeba na malou a je. Stojí vedle mě chlap, tak já mám problém.
1: Jo, tak to asi fakt máš problém.
0: Nicméně zpátky teda k těm toaletám v tom výtahu, jo. Já teda, když jsem byl malej, tak u nás v paneláku tohle normálně už jako fungovalo dávno, no.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: zeď. Tweet.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Vstávej, musíme se rozejít.
4: Kolik je hodin?
3: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
4: Jo, to nejde tak nahonem.
3: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
4: Za 5 minut, jo?
3: S námi zapomenete, co je čekání.
5: Internext. Internet děláme my.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
15: Senkor.
16: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově. Protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
17: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla, to dobré začíná u nás.
18: Ferobet, krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
19: Pipi!

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Moravy a Slezska hlásíte uzavírku na D55 na 17. kilometru směrem na Otrokovice, bude uzavřen nájezd na dálnici z důvodu prací na vozovce.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: magický čas, kdy někdo z vás možná vyhraje parádní dovolenou.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Už nějaký druhý týden, Jasmin, nepletuli se, tady nepleteš. Máme soutěž, připoutejte se prosím, virtuální letadlo, sedadla A až F, řada 1 až 6 a na jedné ze sedaček na někoho z vás pořád čeká dovolená v hodnotě 40 tisíc korun od společnosti Invia a to dovolená pro dva dle vlastního výběru.
2: Když se vám zadaří, tak tohle můžete vyhrát, tuhle parádní velkou výhru. Pokud trefíte sedačku, kde tohle není, tak máte ještě šanci, že vyhrajete buď dvakrát lístek na Letenskou pláň Marka Ztraceného, nebo deskovou hru Člověče nezlob se, no a nebo trefíte sedačku, kde bohužel není vůbec nic.
0: A nebo když si sednete na tu, která už je zabraná, tak samozřejmě nevyhráváte taky nic. 800 937 937, volejte právě teď.
2: Měli jste nápovědy, měli jste taky typovaný sedačky už v klubu posluchačů, kam se registrujete přes web Hit Rádia. A doufáme, že teďka už to teda někdo zvládne.
0: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Chutí z Plzně.
2: Ahoj,
0: Tome z Plzně, jaké máš ráno, Tome z Plzně, prší u vás?
3: Jo, pršelo tady celou dobu, chtěl jsem jít do práce na kole, tak jsem nakonec jel autem.
0: Chápu. Tak Tome, na tobě je si vybrat sedačku v našem virtuálním letadle. Sedadla A až F a řady 1 až 6. Tak jaká sedačka je ta tvá vysněná?
3: Tak jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
0: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
3: Tak to je dobrý.
2: Tak Tome.
3: Tak by to tam bylo.
0: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak. Tom je připoután na sedadle 1F.
2: Jak moc by si spřál tu dovču?
3: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
2: Tome. Na sedačce 1F. Říkám to správně, jo?
3: Jasně.
0: Na sedačce 1F není Člověče nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztraceného.
2: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
0: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
3: No počkej, to fakt není sranda, jo?
2: Není to sranda, je to tvoje!
3: Tak to je neskutečný. Před chvíli jsme v práci říkali, že každý, který bychom způsobili, a já jsem zrovna dovolám a trefím to.
2: Moc ti gratulujeme.
0: Tomáši, dovolená od společnosti Invia. Ještě to zopakujeme jednou, ať tomu věří. V hodnotě 40 tisíc korun pro dvě osoby a dovolená dle vlastního výběru je tvoje.
3: Tak moc děkuju, teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
2: Kam by se ti líbilo, můžeš přemýšlet, kam by se ti líbilo tak jako jet. Samozřejmě pak se koukni, co Invia všechno nabízí, ale kdyby si měl takhle jako z první vystřelit, tak kam by ses rád podíval?
3: No, asi do Řecka.
0: Mm-hmm. Hezký. Tak na webu,
3: nebo Itálie, jedno z toho.
0: Tak na webu Invia.cz rozhodně najdete něco, nějakou parádní destinaci. Tak Tome, ještě jednou moc gratulujeme. Tak ty si říkal, že jsi na cestě do práce, tak ptal jsi se, co máš dělat, já bych to možná...
3: Já už jsem teď v práci, jo?
0: Jo, v práci. A nechceš jít domů, že by si z toho domů užít, co?
3: No, zabalím to dřív dneska.
2: Hele, a ještě mě zajímá, necháš to domů jako překvapení, nebo hnedka zavoláš ženě?
3: To si ještě musím rozmyslet, tak to veze děti do školky, takže možná ji nebudu vyručovat.
0: No tak Tome, vydrž nám na telefonu, ještě jednou moc gratulujeme a zvládni to teda v práci dneska, zatím ahoj.
3: Tak jo, moc vám děkuju.
2: Ahoj.
0: Yeah. A je to pryč.
2: Je to pryč, strašně moc gratulujeme, závidíme samozřejmě taky, ale přejem, bude to bomba.
0: A samozřejmě děkujeme i vám, kdo jste se do soutěže zapojil. Rozhodně všem soutěžím není konec, tak určitě pro vás někdy zase brzo něco nachystáme.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervuj

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
9: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
0: On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko patří mezi země s nejnižšími mzdami v EU. Hodinově bereme zhruba 57% evropského průměru, i když platy dlouhodobě rostou. Rychleji ale zbytek Unie dohánějí Litva, Polsko nebo třeba Estonsko. Nejvíc si polepšili lidé s nízkými příjmy. O výši mzdy rozhoduje hlavně vzdělání, pohlaví a kolektivní smlouvy. Většina mladých Čechů na vlastní byt nedosáhne. Ceny nemovitostí za posledních 5 let vzrostly zhruba o polovinu. V Praze a Brně je podle expertů nedostupná už i garzonka, hlavně pro mladé lidi. Průzkum ukazuje, že 55% mileniálů a 59% generace Z považuje vlastní bydlení za finančně nedostupné. Mnozí tak končí v drahých nájmech a hůře vycházejí s penězi. Obří čínské investice v Maroku znepokojují Evropu. Na severu Afriky rychle vyrůstají čínské továrny na díly pro elektromobily. Jde o miliardové projekty, které mají posílit výrobu a snížit ceny oproti Evropě. Evropská unie se ale obává, že Čína tím obchází cla a přes severní Afriku dostane levnější zboží na evropský trh. Maroko naopak láká investory daňovými úlevami, levnější energií a přístupem na velké světové trhy. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Na Letné ve Zlíně a v okolí Tlusté hory si musíme dát pozor na divoká prasata. Už několik lidí tam hlásilo útoky na psy. Ve středu dokonce na lesní pěšině nad ulicí Pod Rozhlednou bachyně se selaty napadla ženu a ta skončila s potrhanou nohou v nemocnici. Město vyzývá k opatrnosti, žádá obyvatele, aby na okraj lesů nevyhazovali bioodpad a aby měli psy na vodítku. Podrobnosti si můžete přečíst na hitradiozlin.cz. Dnes bude na východě Moravy převažovat zatažená obloha. Během odpoledne pak bude přes náš region postupovat dešťové pásmo. K večeru budou srážky ustávat. Dnešní maxima se dostanou na 18 až 21 stupňů.
13: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: A taky Davidem, krásné ráno.
15: Krásný ráno.
0: Snídaně šampionů.
14: 1F. 1F bylo to magické místo v našem virtuálním letadle. Připomínáme pro vás, kdo jste se přepojil až teď, že padla výhra, dovolená v hodnotě 40 tisíc korun pro dvě osoby dle vlastního výběru. Vyhrál to Tomáš z Plzně, tak ještě jednou gratulujeme.
15: To měl Tomáš moc hezký páteční ráno, musím říct.
14: Ty bláho.
16: Já jsem vlastně nevědomky celou dobu radil, že já jsem říkal, proč si nesedáte k oknu.
14: To je vlastně fakt, takže 1F hezky u okýnka s výhledem na tu vysněnou destinaci, kam si Tomáš vybere. Ego a Robert Burian, další muzika pro vás, 3 minuty po 7, hezké ráno.
0: Hitra.

0: Ego Robert Burian, žijeme len raz.
1: 7 minut po 7, tohle je páteční Hit Radio. Přejeme krásné ránko.
2: Potřebujeme teďka vás všechny, kdo chodíte do práce a zároveň máte nějaký vztah. Zajímá mě, jak to máte doma s usínáním. Chodíte spát spolu nebo každý zvlášť? My to teďka doma totiž řešíme, že jsme si vždycky navykli na režim toho druhýho, že než jsem znala svého Kubu, chodila jsem třeba v 10. Jo. Pak jsem poznala jeho, od té doby jsem chodila spát třeba ve 2, ve 3 ráno. Pak jsme si to ustálili na nějakou jako 11. nebo půlnoc, ale teďka, když já vstávám ve 4:30, tak on odmítá chodit stejně brzo jako já. Přitom, kdyby to chtěl on, ať jako jdu nějak dřív, kdyby se to týkalo jeho a měli jsme to naopak, tak já jsem jako, že šupky, upky do pery, mě to vůbec nevadí. Ale takhle vlastně v tomhle tom se rozcházíme a říkám si, že to musí mít strašná spousta domácností tohle.
1: Tak vy, kdo nás posloucháte, já když řeknu, že jsem býval ponocovačem, tak byl jsem jeden z vás, konkrétně ten chlap, který je pak ještě na tom telefonu nebo na tom času a něco se tam prostě dělá a ta holka jde spát. Samozřejmě není to takhle pravidlem, jo. Občas tam proběhlo i něco, co bylo potřeba zařídit. Ale teď právě se změnou jako toho ranního režimu vysílání, tak se často stává, vlastně skoro furt se stává, vlastně jenom se stává, že chodím spát dřív, jo, protože ten režim tě tak jako přepne a já mám v 9 večerku a teďka v 9 se mi vypne ten telefon a prostě nebo se přepne do toho režimu nerušit a už jako spím.
2: Ale spíte oba, nebo jdeš dřív i než partnerka?
1: Já nevím, co dělá ona, já prostě začnu chrápat a spím, no, tak co David, jak to je u Davidu?
3: Já už tak strašně dlouho vstávám takhle brzo, že já už vlastně ani nevím, jak jsem to měl předtím. Teďka prostě zalehneme v 10 a ráno v 5 budíček.
2: No ale oba teda, takže chodíte prostě ve stejnou dobu, to je jedno, kdy kdo usne, ale v posteli jste teda přítomní oba ve stejný čas.
1: No tak samozřejmě, kdyby něco bylo ještě, tak ať prostě tam potkáme oba dva dohromady.
3: No tak jdeme spát v 10:05 třeba.
2: Tak jak to máte doma vy? Děje se vám taky tohle, případně kdo z vás chodí spát dřív a jestli to tomu druhýmu vadí nebo ne, jestli se snažíte najít nějakou cestu, to nám dejte vědět. Vy jste pubertáci.
1: 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku na WhatsApp nebo nám to pingněte jako SMSku. My k vám pingneme další skvělý hity Ed Sheeran, Sapphire, to má 3 minuty, tak hezké ráno.

0: Takhle vám hraje páteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Taky Meredith Brooks a Pitch, minutu po 7:45, dobré ráno. Rozjeli jsme tady téma, ptali jsme se vás, jestli chodíte s vaší polovičkou spát společně.
1: Co když třeba jeden může vstávat v 9 ráno a druhej vstává ve 4:30? Tak to je u nás doma a zajímalo mě teda, jestli usínáte spolu, anebo ne.
0: A vy teda chodíte spolu?
1: Chodíme spolu, ale jinak, co se týká usínání, tak hele, snaží se prostě aspoň párkrát do týdne mi splnit to přání, že jde spát jako se mnou, jo. Teda, že jde prostě usínat vedle mě.
0: Splnit to přání, že ten...
1: ale většinou prostě říká, hele, tak když já vstávám takhle pozdě, tak proč já půjdu spát tady jako v 9:30? Jako?
0: To je fakt. To by se nadechovalo. Něco ho napadlo.
2: No, podle mě nejhorší to, když nejdete spát stejně, že ten druhý potom přijde později a zbudí tě.
1: Ne, já jsem tak tuhá, jak vstávám takhle,
2: tak
1: že
2: máš dobře,
1: jsem
2: v pohodě.
0: Tak to mám taky, já jsem taky tuhoň. Ale kolem mě by mohly padat rakety, já nevím nic. Nicméně ptali jsme se vás, jak to vypadá u vás doma, tak píše třeba Veronika. Manžel tak chrápe, že vždycky uteču, abych šla spát dřív, ale když se mi to nepovede, tak pak ne a ne zabrat. Jste skvělý, Veronika.
1: Veronko, děkujem. Pavel, čus, moje manželka chodí spát okolo 9 večer, okolo 11, aha, co to píše? Ona vstávala 5:30 a já ve 3 až 4:30 a někdy ve 2:30, to je dost matečná zpráva.
0: Ty tomu nerozumíš?
2: Ten stával teda asi hodně ráno teda.
0: zdravíme Pavla, tak je tady hlasovka od Lukyho.
3: Ahoj, tady Lukáš, tak když každý vstáváme do práce jinak, já teda o těch 11:30 v noci, manželka vstává o 4:30 ráno, tak chodíme spát stejně, i včetně víkendu, po celých 6 let, co jsme spolu, takže usínáme spolu, no.
0: To je hezký.
1: Hezký. Péťa, já chodím spát kolem 10:00, manžel je noční sova, většinou ještě ve 12 kouká na videa a pak se ráno diví, že se cítí hrozně.
0: A to bylo to, co jsem dělal, než jsem začal vysílat ráno. Taky jsem pak prokrastinoval, koukal jsem na nějaký videa a člověk u toho najednou zjistí, že je hodina pryč. A nic moc pak teda ráno. Píše taky Romana, ahoj, já vstávám ve 4 do práce, žena pracuje z domova, chodím spát dřív a ona přijde až později, jinak by to u nás nefungovalo, každý potřebuje dostatek spánku.
1: No, to si taky myslím. Týnka ještě píše, ahoj, tak nejlepší jsou oddělený ložnice, já jsem se tomu ze začátku bránila, ale teď si to nemůžu vynachválit. Vstávám o 2 hodiny dřív než můj muž a proto chodím spát o dost dřív než ona a vždycky mě nechtěně zbudil, když si šel lehnout. Já zase jeho, když jsem vstávala. Teďka s oddělenýma ložnicema absolutní spokojenost.
0: Pojďme ještě, zvládneme dvě hlasovky, jednu od Věry. Věrky?
4: Čauky rádio, tady Věry. My s přítelem chodíme spát spolu, i když on stává v 5:20, já až v 6 hodin. Ale on mě budí, takže já nepotřebuju žádný budík si nastavit, takže on přijde, vzbudí mě, tak to je super. Když jdeme spát spolu, držíme se hezky za ruku, takže je to paráda. A občas se teda stane, že přítel jde s klukama někam na pivo nebo takhle, takže jdu spát sama. A tím, že už jsme si teda zvykli na to, že takhle spolu chodíme spát, tak když jsem sama, tak se mi teda těžko usíná.
1: Vy tam máte rozdíl jenom 40 minut, to takový rozdíl není, my tam máme asi 5 hodin, takže...
0: Ale pro někoho je třeba i 5 minut jako velký rozdíl,
1: no,
0: nevíš?
1: No, tak jako porádu, víš.
0: Jo, Davide?
2: Záleží, co dělá.
0: Miles Smith, nice to meet you. 7:20, dnes ráno.

0: Nice to meet you na Hit Radio v 7.22. Za nějakých 10-15 minut budete opět soutěžit. A to o buket růží, 100 růží. S doručením, tak rozhodně nechoďte daleko od rádia a počkejte na to. Počkejte i na další hity. Já teda musím říct tohle, Get Far The Radio jsem v rádiu nehrál třeba tak 8 let. Tak se na to těším, až se to dáme společně celý a přidáme samozřejmě i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno frčí. Hezké ránko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena je naše moderní šestimístná lanovka, která vás vyveze i z koli a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bikeparku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
8: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
9: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
8: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
10: Kaufland.
11: Jsou tady.
10: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
13: Jsou tady.
10: Řekni to všem.
13: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
10: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
18: Lásko, jaký bys chtěla auto?
19: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
18: Ale já myslel, jakou barvu?
19: Barvu? Já tak to nevím.
18: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
20: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
21: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
22: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
23: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem Radio 20.
0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
11: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Moravy a Slezska nám hlásíte neprůjezdnou silnici v Šumperku v Žerotínově ulici. V místě železničního přejezdu je uzavřena vozovka z důvodu opravy přejezdu.
14: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
24: Hit Radio Zlín.

0: Jed Hit Radio 7.31. Dobré ráno. Michal Jasmina, David s vámi. David má opět ranní update.
1: Ranní update. Brit míří přes Atlantik v lodi menší než je člověk. Mořeplavec Andrew Bedwell vyrazil z Kanady na 3,5 tisíce kilometrů dlouhou plavbu do Británie. Chce jí zvládnout v plavidle dlouhém jen 1,2 metru, které si sám postavil. Cesta mu bude podle odhadů trvat zhruba 90 dní.
2: Řekni, co tě k tomu vede, jako.
3: Jako vyrazit na tu cestu.
2: No, takovým jako, takový kocáp.
3: Třeba manželka, no.
1: Solo cestování láká čím dál víc lidí, začít může být jednodušší, než se zdá. Cestování o samotě se stává silným trendem, ale mnoho lidí z něj má stále obavy. Zkušení cestovatelé radí, že strach z toho, co se může pokazit, je větší než realita samotné cesty. Částečné úvazky v Česku rostou, lidi pracujících na zkrácený úvazek v Česku přibývá, až přes 70% tvoří ženy. Často je k tomu vedou péče o děti, rodinu nebo ostatní důvody. Podle statistik jde o dlouhodobý trend, počet těchto úvazků od roku 2018 výrazně roste.
2: Ty máš vlastně, Davide, taky takový částečný úvazek tady, že?
3: Jak to myslíš?
2: No tak ty máš ještě jinou práci, ty se odskočíš sem.
3: Je to tak, ale vy... Pokud se nepletu, tak vy máte jenom zkrácený úvazek.
2: To není úvazek, vy za to máte peníze tady.
3: Tak od 6 do 9.
0: Pojďme soutěžit. Rychlá pětka z Florea.cz. Hrajete o luxusní kytici 100 růží s doručením. Je to odrůda.
4: Retort.
0: Píšte, chci soutěžit na 777 777 777.

0: republice vám pomůže doručit čerstvý kytičky tam, kde udělají tu největší radost.
1: No a my máme ve vysílání Péťu. Péťo, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
0: Ahoj.
1: Hezké ráno. Tak komu by si věnovala kytičku? Sobě anebo někomu jinému?
2: Určitě asi pravděpodobně někomu jinému. Mm-hmm. Buď to mojí mamince, která pro nás dělá první poslední. Mm-hmm. A nebo kytičky rozdělím mezi maminku a tchyni. Mm-hmm.
1: Takže pade na pade. A nebo tchyně. Pět růží, maminka 95.
2: Já bych to dala pade na pade.
1: Tak Peťo, pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Který kontinent je domovem pro pyramidy v Gíze?
2: Afrika.
1: Já to ani nestih pustit, ten odpočet. Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Jaký pohádkový hrdina létá na létajícím koberci a má za kamaráda Džina z lampy?
2: Aladin.
1: Přesně tak, Peťo.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Se divím, že jsi nedal, že chodí s Jasmínou, když jsem tady. Ale dobře. Kolik dní má pracovní týden?
2: 5.
1: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Peťo, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Slovenska?
2: Bratislava.
1: Přesně. A pojďme na tu poslední. Asi pravděpodobně úplně nejtěžší otázku, která kdy v rychlé pitce byla. Jsi připravená?
2: No, jsem.
1: Tak pojďme.
0: Kolik je celkem růží v Phuketu, o který soutěžíš?
2: 100.
1: Jo! Peťo, ty jsi neskutečná, takže když to rozdělíš, je to pade na pade, případně maminka bude mít radost z celý 100 růží, tak je to tvoje.
2: Super, děkuji moc krát, mám velkou radost.
0: Moc gratulujem, to jsme rádi.
1: A co tě dneska čeká ještě, kam pak pádíš, do práce?
2: Do práce.
1: Mhm. Máš to na dlouho dneska?
2: Dneska právě ne, dneska chvilinku.
1: No, tak super, tak užij si víkend, kytičku pošleme a zase někdo ozvy. Peťo, měj se krásně, ahoj.
2: Děkuju, hezký víkend, mějte se hezky.
0: Taky, ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: doma. Tohle sedí, tohle platí, pod to se podepisujeme. Činasky, první signální 7.41 na Hit Rádiu, hezké ráno. Dneska odpoledne kolem 14:30 může český tenis zažít opravdu velký moment. 20letý Jakub Menčík nastoupí na Roland Garros proti Alexandru Zverevovi a ve hře bude postup do grandslamového finále. Jo. Už teďka ale Kuba přepisuje historii, on se totiž stal nejmladším českým semifinalistou na grandslamu v Open éře a zároveň prvním Čechem od roku 2010, který se dostal do semifinále Roland Garros. Tehdy to byl, jestli vzpomenete, Tomáš Berdych.
1: Jo. Toho milovala moje babička, když žila, ona vždycky koukala na tenis a vždycky ten Tomáš.
2: Jako takhle, ono to není až tak úplně dávno, jo. Berdych skončil podle mě před kolika?
0: Tak to nevím.
2: Lety.
0: To po mě chceš moc. No nicméně, pokud by se Menčíkovi podařilo postoupit, tak by taky navázal na Petra Kordu, který byl posledním českým finalistou pařížského Grand Slamu v roce 92 a my se vás ptáme, kdo jste teďka u rádia. Budete dneska sledovat tenis? Někdo jo, někdo ne, tak vy kdo jo, tak budeme Kubovi Menčíkovi držet všechny palce, ať se mu teda podaří velký krok v kariéře, ať tu naši republiku taky trošku zas udělá víc známou. Za malou chvíli další hity Leony, John Newman, no a samozřejmě taky aktuální doprava, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
4: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Rádio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
6: Housebrand Café, per favore.
7: Sí, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
9: Skonto nabité.
10: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Skonto nábytek.
11: Hudební festival s Koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
14: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit hodně.
16: Řešení je Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Řešení je Acema.
15: A co když potřebuju 20 milionů?
16: Řešení je Acema.
15: A 30?
16: Acema.
15: A 40?
16: Acema.
15: A 50?
16: Acema. Jde to i bez banky.
15: Hele, nezasekl ses?
16: Ne.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
17: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
18: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Moravy a Slezska nám hlásíte uzavírku. Ve Frýdku Místku v ulici Na Podvolání budou probíhat stavební práce a komunikace bude uzavřena.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: tohle je páteční Hitradio. 7.53, dobré ránko, šampioni.
1: Jsou mezi náma lidi, kteří si za 28 let postaví třeba dům, někdo porodí děti, někdo je rád, že je rád. A pak je tady Carrie Bradshaw, která za stejnou dobu pořád hledá toho pravýho chlapa. Seriál Sex ve městě zítra oslaví 28 let od premiéry prvního dílu.
0: Vidíš to, 28 let a já jsem neviděl ani jeden díl. Ale co teda musím říct, moje se teďka dívá na nějaký, já nevím, jestli jsou nějaký nový díly, nebo jestli sjíždí nějaký starý. A já říkám, na co se to koukáš? Tam se furt někdo s někým miluje. Takže, a ona říkala, to je ta pointa. Já říkám, jako jak pointa? Já jasně chápu, že se to jmenuje Sex ve městě, ale jako, že teda 28 let natáčejí, jako, tak to jsou jiný filmy, jiný platformy na tohle, ne?
1: No to je hustý, že vlastně jako dokázali natáhnout randění jedný ženský na 3 dekády. Mm-hmm. Nicméně teda ta hlavní herečka Sarah Jessica Parker, která hraje tu Carrie, tak ona si vymínila, že při natáčení se nebude muset nikdy svlíct a fakt se nikde nesvlíkla.
0: Tak co to je za, pořád tohle?
1: To je zamilování ve městě, jako.
0: To je za pořád. Takže 28 let, takhle, je mi naprosto jasný, že mezi vámi, kdo nás sledíte, je spousta milovníků sexu ve městě, já to nechci schazovat, je to určitě bezva.
1: Zítra 28 let, takže možná, kdo jste to taky neviděl nikdy, tak se to zítra můžeme takhle jako připomenout.
0: Já si myslím, že řekneš, že je možnost se během víkendu teda všechny ty díly ze 28 let zkoupnout, jo? Tak jestli to někdo dáte za víkend, jste opravdu dobrý. Tak co vám dáme teď my do 8, než David přehodí další zprávy, to bude Pink. Runaway, no a po celé se můžete těšit na speciálního hosta. Dorazí Richard Krajčo, hezké

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Hulín napojedla směrem k vyhlídce, pozor, je tam překážka.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Doprava bude v Česku jako každé léto komplikovaná. Letní opravy silnic přinesou omezení na hlavních tazích i ve městech. Během prázdnin začnou desítky oprav silnic a dálnic po celé republice. Řidiči musí počítat s omezením na D1, D5 i D11 a také ve velkých městech. Silničáři varují před zdrženími a doporučují plánovat cesty s časovou rezervou. S koncem topné sezony je podle expertů nejlepší čas v roce měnit dodavatele energie. Podle dat poradenské služby Revido má dnes výhodně nastavené energie jen zhruba pětina z nás. Změna nám přitom může ušetřit i tisíce korun měsíčně. Podle čeho dodavatele vybírat, řekl Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
9: Doporučuji spotřebitelům, aby se podívali i na dodavatele, to znamená, nezaměřili se jenom na cenu, podívali se na například recenze, které jsou velmi důležitou, měly by být důležitou součástí výběru dodavatele. No, doporučuji, aby se podívali i na jeho velikost a historii.
8: Výhodné nabídky bývají u fixací na 1 až 2 roky. Podle odborníků je bezpečnější spíš časově omezený závazek. Na řekách přibývá provoz a záchranáři proto cvičí zásahy u nehod. Stát eviduje tisíce malých lodí a stovky velkých plavidel. Záchranáři proto nacvičují krizové scénáře a postupy při nehodách. V Česku ročně utonou zhruba 200 lidí, dlouhodobě ale počet obětí klesá. Předloni jich bylo nejméně za poslední roky. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Jestli už máte chuť se okoupat v přírodě, klidně do toho. Kvalita vody v přírodních koupalištích u nás na východě Moravy je na startu sezóny v naprostém pořádku. Hygienici zkontrolovali třeba Otrokovický štěrkáč, Luhačovickou přehradu, pahrbek na Pajedlích, přehradu Bystřička nebo štěrkoviště v Novém Hrozenkově. Všude tam se můžeme okoupat bez obav. Dneska to nicméně na koupání venku úplně nebude. Na východě Moravy má být po většinu dne zataženo nebo oblačno a odpoledne bude přes náš region postupovat dešťové pásmo. Večer se má ale znovu vyjasňovat a celý víkend by pak měl být slunečný s maximem kolem 25 stupňů.
11: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
12: Dobré ráno, šampione!
0: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
13: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Dobré ránko!
12: Krásný pátek vám všem! Snídaně
14: šampionů. Dalo by se říct, že atmosféra tady ve studiu je až nakažlivá, tak doufáme, že i třeba u vás v práci máte veselo, jako my tady, hezké ráno.
12: Za chvíli s náma ve studiu Richard Krajčo, taky čerstvá Miss Grant, ale taky zpěvačka Dominik Aláďa a představí nám nový společný song?
14: Tak na to počkejte, teď Alex Warren Before You Leave Me, hezké ráno.

0: Alex Warren, Before You Leave Me, tohle je páteční Hit Radio, hezké ráno. A my už to ve studiu nejsme sami, jsou tady s námi hosté, Richard Krajčo, ahoj Rišo.
1: Ahoj.
0: A taky
1: ahoj.
0: Dominika Láďa, ahoj.
2: Zdravím, děkuji moc za pozvání.
0: Ahoj, jaký krásný. Máte ráno, jaký máte ránko?
2: Skvělé.
0: No, sehraný.
2: Já myslím, že můžu říct, že když se objevila informace, že vy dva spolu budete mít song Půlnoční hřích, takže si všichni řekli, cože? Jakože, co to je za spojení? Tak jak tohle vzniklo, koho to napadlo, jaký byly reakce?
1: My taky říkáme, že to je unexpected spojení. Ale prostě když mě napadla písnička Půlnoční hřích a věděl jsem, že chci, aby to byl duet, tak já nevím, já jsem si prostě domču jako vysnil, protože já ji mám za takovou jako, my jsme 4 roky přátelé na TikToku.
2: Ano, my jsme měli teď
3: přátelé na TikToku.
1: Ano, my jsme
2: TikTok měli, to nějak ukazuje nově. Tak?
1: Ano, my jsme měli výročí, nám to naskočilo a já jsem si vlastně uvědomil, že ji sleduju strašně dlouho a že ona je pro mě takovou metaforou vlastně toho textu. No tak já jsem to zkusil, tak jsem ji asi před 3/4 rokem, jo, před 5 rokem zavolal. Nebo napsal vlastně, víš, napsal.
2: Jsem,
1: no. No a Domča...
0: Odepsala. Pravděpodobně.
1: No. Jestli Domča něco nedělá, jo, tak to je jako, že odepisuje. Prostě, jo, to.
0: Tak to máme stejně. Já teda
1: to mají všechny
0: já mám
1: děti,
0: 240, no,
1: je, promiň,
0: no souhlasím, no, 208 nepřečtených zpráv, takže...
2: Jo, já to mám taky hodně. No. Jako
1: ona se teda pořád vymlouvala na mis, jo.
2: Ale to je
1: já jsem pochopil, že tam...
2: 7-18.
1: Fakt. No a prostě ta mladá generace to má jako jinak, než my důchodci, jo.
2: Tak,
1: ale jinak jako jí musím pochválit, jak byla profesionální.
0: Mně se líbí, že jsi zmínil důchodce, protože Richarde, my dva jsme důchodce a vlastně Jasmin tady z Domy, tak jo, jasně, no.
1: Jo.
2: Domy, jaká byla tvoje reakce potom na to? Protože já nepředpokládám, že se něco takového dá čekat, že se zrovna Richard tobě ozve.
3: Já jsem to vůbec nečekala. Samozřejmě sledovali jsme se nějak na TikToku a začal jsem se hodně věnovat té hudbě a hodně mě to překvapilo a první, co tak jsem volala mámě, že mami, to musíš slyšet, co se teď stalo a kdo mě požádal o to, jestli spolu nenaspívám písničku, že sedni si na to a fakt jako, fakt jsem měla hroznou radost.
1: Mamka to schválila,
0: takže všechno, jak má být. No tak, co kdybychom si tu písničku teďka pustili, ať si to všichni užijeme, ať naše posluchači ví, o čem se vlastně bavíme, jak ta vaše novota zní, jmenuje se to Půlnoční hřích, tak představte si, Richarde, jo, Domy, kdybyste byli třeba jako v rádiu, jo, představte si, že jste jako v rádiu, čistě náhodou, kdybyste si to měli jako uvést, jako moderátoři rádiový.
2: Jo takhle,
1: počkej, už mám, jo. Takže, dámy a pánové, teďka uslyšíte píseň o tom, že nic není nemožné.
2: Užijte si.
0: Krištof a Dominika Láďa, Půlnoční hřích. Naprostá premiéra tady na Hit Rádiu 8.08. Tak si to dejte a pěkně nahlas. Hezké ráno.

0: Půlnoční hřích. Premiéra Féteru Hitrádia 8 hodin 12 minut. No a vy, kdo jste se připojili k našemu vysílání až teď, tak připomínáme, že tu máme i vzácné hosty. Richard Krajčo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: A Dominika Láďa, ahoj Domi.
2: Krásné ráno.
0: Krásné ráno. Vy dva jste vlastně, my jsme tady už teda nakousli, my jsme se shodli, Richarde, že my jsme tak trochu důchodci a tady holky, že jsou trošku jako jinačí generace.
1: Ale, ale jsme skvělí důchodci. A, takový jako, víš, jakoby duší jsme mladí. A...
0: takový boomři důchodci. Takhle, vy dva jste vlastně teda každý z úplně jiného světa. Jeden vrost na rádiích, druhý na sociálních sítích, jeden sbíral fanoušky na koncertech, druhá na internetu. Tak mě zajímá, co jste si vlastně o sobě mysleli, než jste se poznali.
1: No, tím, že já jsem začal na TikToku, když TikTok v podstatě začal, jo, a moje děti, to tehdy bylo ještě musicly, ne?
2: Jo.
1: A moje děti vlastně domčů sledovali, moje holčičky sledovali vlastně od začátku asi, tak já jsem ji bral jako tak nějak...
0: jako svoji.
1: No tak trochu jako jo, prostě, jak to tak člověk sleduje, ono je to, jako se ti dostane třeba někde, když jdeš po městě a někdo ti najednou řekne čau, a pak ti řekne, ježíš, promiň, já tě vlastně neznám, ale já tě vlastně jako znám, jo, tak já jsem to měl takhle, že znám celou její tvorbu a... A její maminka mě poslouchala, takže ona to má podobně.
2: Co ty, Domi?
3: Mám, já jsem to říkala i tady Richardovi, že jsem jeho píseň vlastně Cesta zpívala ještě, když jsem byla na základce asi ve třetí třídě.
0: My jsme tady vlastně všichni vyrostli na tobě, Richarde.
3: Jako. Ne, pak jsem na něm vyrostla a bylo mi ctí to, že se mi ozvala, že jsme mohli společně takhle propojit ty světy a vlastně si myslím, že lidi to neočekávali, ale je to za mě krásná písnička, která sedne přesně každá generaci.
2: Nebála ses, že budete mít třeba nějaký rozdílný pohled na tu tvorbu?
1: Ne.
2: Ať už ne?
1: Ne, já taky.
3: Já si myslím, že právě Richard je tady profesionální a já si myslím, když do toho dám 100%, tak já taky, takže jsem se nebála, věděla jsem, že jsem v dobrých rukou.
0: A byl třeba ve vašem okolí nějaký, jak to říct, takový zlý jazyk, který vám říkal jako, hele, tohle nebude fungovat, na to se vykašlete? Byl někdo takový?
1: Já musím říct, že i kdyby takový někdo byl, tak já jsem tak paličatý prostě a tak zapálený vždycky pro ty věci, že já už potom nevidím, neslyším.
0: Jaký se znamení, Richarde?
1: Já jsem blíženec. Ale s ascendentem v Beranu.
0: Já jsem Beran, takže naprosto...
2: A my jsme dvě bíčice tady,
3: ano,
2: že?
3: Ano, a moje manka je Beran. No.
0: Tak jsme se tady potkali.
1: Rohatý.
0: Když se podíváme do studia na to nahrávání, tak kdo z vás dvou byl takový ten jako větší perfekcionista? Kdo chtěl dořešit ty detaily a proč zrovna ty, Richarde?
1: No tak protože já jsem je hlídal samozřejmě.
2: No jasně, musí být.
1: No a měl jsem jakoby jasnou představu, ale překvapila mě. Jako já musím říct, že mi překvapila. Jo, protože přece jenom ano, my jsme se jako xkrát předtím potkali a zkoušeli jsme a bla. Ale vlastně v tom studiu je ta práce trošku jiná. A ona tam přijela ještě jiná holčička, než jako co byla u nás doma. Jo, přijela tam taková strašně jakoby pokorná, připravená, na všechno říkala děkuji, omlouvám se třeba.
2: Stokrát za den.
1: Opravdu, jakože já jsem toho ve studiu zažil hodně, ale vlastně takhle jakoby pokornou spolupráci ještě ne, takže já vlastně z toho pak měl radost, že jsem se i nespletl, protože já si myslím, že ta lidská energie je potom ve výsledku to nejdůležitější. Musím říct, že se mi staly spolupráce, kdy jsem si říkal, možná jsem to neměl dělat. Ne proto, že by ta píseň nedopadla dobře, ale protože jsem zjistil, že lidsky jsme prostě každý úplně někde
0: jiný. My jste sem přišli představit vaši písničku Půlnoční hřích, my jsme si ji hráli, samozřejmě zahrajeme ji ještě jednou.
1: Jo, tak dvakrát.
0: Neuteče našim posluchačům, kteří nás začali ladit až teď. Já tady koukám teďka na YouTube do komentářů a je tady třeba už nejde pustit z hlavy, je to hitovka, opět jste se vyřádili, Domy k tomu dodává šmrnc, prostě hitrem pro letošní léto, taky tady je třeba za mě hodně povedená songa, Půlnoční hřích je něco jiného než Cesta, ale fakt pecka, těším se na koncert, jo, takže jsou tady oslavné komentáře, nicméně samozřejmě ke každému songu patří i ty negativní, řešíte to třeba někdo, jako kdo z vás dvou víc řeší, když někdo napíše něco negativního? Vám třeba pod příspěvek, co?
1: Řešíš to?
2: Ne, už ne.
1: Ne, já taky
2: jsem zvykla. Já, no. Domy, ty jsi strašně spoustu let, že jo, na sociálních sítích. Ty jsi tak začínala, vyrostla si tak. Je to u té hudby potom jiný teda? Bereš si to nějak srdci, nebo už jsi fakt tak otrkaná?
3: Asi jsem otrkaná, bych řekla, ale samozřejmě nějaká konstruktivní kritika mi vždycky něco dá, spíš než vezme, ale musí to být fakt konstruktivní, a když někdo napíše nějaký fakt zlý komentář, tak to vůbec už neřeším, protože to má cenu.
2: Ty jsi s tou hudbou ale začala vlastně celkem nedávno, řekněme. Ty máš za sebou ale už EPčko, že jo?
3: Ano.
2: Takže kolika? To se jmenovalo jak?
3: To se jmenovalo Ta, co chci být. A vlastně to byl takový mix všeho. My jsme se zrovna o tom dneska bavili, že jsem tak zkoušela různě, co mi sedne a v čem se najdu a co se lidem bude líbit. A myslím si, že to tak k sobě sedlo, ale nebylo to úplně jeden žánr, takže bych chtěla určitě teď pokračovat v té hudbě. Jsem ráda, že jsme takhle naspívali tu píseň.
0: No, kdybyste si měli takhle čistě teoreticky vyměnit na jeden den svoje životy, jo? Tak čeho byste se báli nejvíc? Tak Richarde, kdyby si se měl na jeden den převtělit teda do domy?
1: Já nevím, jestli by mi slyšela ta korunka.
2: Yeah. No jo, nová Miss Graham. Graham. Já mám Grammy v hlavě. Nová Miss Grant, gratulujeme. Ne Grammy,
1: Miss Grammy teprve bude, ale...
2: A ty by si co chtěla?
3: No já bych byla zvědavá, abych zvládala to koncertování.
1: No to si budeš moct vyzkoušet. No.
3: Jako to by mě těšilo jako zkusit.
0: Richard Krajčo a Dominik Aládža, našimi hosty páteční snídaní šampionu. Za chvíli jsme zpátky, teď september, hezké ráno.

0: 8 hodin 20 minut, tohle je páteční Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů, krásné ráno. S vámi Michal, Jasmin, David, Richard a Domy. Je nás tady hodně, dobré ráno lidi.
1: Dobré ráno.
0: Richard Krajčo, Dominik Aláďa. Vy jste nám přišli představit mimo jiné váš společný nejnovější song Půlnoční hřích. A když se to jmenuje Půlnoční hřích, tak bychom s vámi rádi zjistili, jak moc jste ve skutečnosti hříšní.
2: Máme tady hru Půlnoční hřích nebo normální život, jo?
3: Dobře, no.
2: Budete odpovídat oba okamžitě, tak pojďme na to.
0: Tak počkat, já to tady odstartuju. Tak připravený?
3: Ano.
0: Tak
3: ano,
0: jdeme
3: ano.
0: Na to.
2: Objednat si o půlnoci kebab. Je to hřích nebo normálka?
4: Normálka.
3: Hřích.
0: Ozvat se ex. Je to hřích nebo normálka?
3: To je normálka.
4: To je normálka, nebo hřích ve vztahu, ale nebo nevím.
3: No záleží, víš, třeba já hodně se ozývám své ex. Jo. Máme spolu
0: tak
3: děti.
0: Spolu
4: máte
0: děti,
4: máme spolu psa, no.
3: A vy máte spolu psa, no.
0: Jako se Richardem máte psa, nebo ne.
2: Koukla se na něj tak, víš. Dát si další díl seriálu pozdě v noci, i když stáváte třeba v 5 ráno.
3: Jo, to je normálka.
4: To je normálka, ano, ano, to je klasika.
0: Říct už jdu spát a pak ještě hodinu scrollovat.
4: To je normálka, ale je to hřích.
0: Takže je to normální hřích.
3: Je tak, to je pravda, no.
2: Zaspívat si doma svůj vlastní song?
3: To je absolutní normálka.
4: Absolutní normálka.
0: A googlovat svoje jméno?
3: To je hřích, ale je to normálka.
2: Za boba.
4: Určitě. Souhlasím naprosto.
2: Ta písnička, ta není jenom o nějakém hříchu, ale taky o emocích, které si necháváte sami pro sebe. Tak co je podle vás dneska nejvíc podceňovaná emoce?
3: To je strašně komplikovaná otázka.
4: Hodně.
0: Tak se to zjednodušte.
3: Já si myslím, že podceňovaná emoce přece jenom, jo, je láska. Jako já myslím, ta opravdová láska, ne taková ta hraná na displej prostě a to a srdíčka, blablabla. Ne, já myslím jakoby tu opravdovou, takovou jakože...
4: Jo, to je pravda.
0: Takovou tu opravdovou.
2: Že máš srdce být.
3: Že máš srdce být,
0: krásně. A teďka úplně na závěr, než se rozloučíme, samozřejmě a vaši písničku Půlnoční hřích si pustíme. Kdybyste měli člověku, který ten song ještě neslyšel, jakože těch posluchačů bude teďka spoustu, kteří nás začali ladit až teď, tak kdybyste měli během několika vteřin vysvětlit, proč právě vy dva dohromady a něco o té písnice, jaké je to poselství toho společného songu?
3: To je hrozně těžké takhle říct, protože já mám jednak rád, když si ty lidi v tom hledají svoji message, jo, nechci to úplně jakoby rozpitvávat i ty texty, jo, někdo říká, že jsem generátor náhodných slov, někdo si v tom hledá poezii, prostě, já jsem tam zase prostě ukryl nějaký jakoby příběh, ale... já si myslím, že to je opravdu o velké jako vášní. Takhle bych to řekl. A myslím, že to je ukryté v té hudbě totiž. Jo? Když ta píseň potom končí, tak já mám pocit, že to je prostě vášeň. Hudba je vášeň pro mě a co? Souhlasíš s tím? Nepiješ kávu a nic neřekneš.
4: Halo?
0: Halo? Ono taky v dnešní době, ona má 4 minuty, 7 vteřin, což se v dnešní době taky úplně tak nevidí, protože dneska to jsou samý 2 minutovky a tak dále.
3: Jenomže my děláme hudbu.
0: Přesně, to řemeslo. Richard Krajčo, Dominik Aláďa, našimi dnešními hosty, tak pojďme se ten půlnoční hřích o 8:30 dát, co vy na to?
2: Yes. Děkujeme, že jste dorazili a přejeme hodně štěstí novýmu songu.
4: My děkujeme.
0: Ať se daří, hezký
3: léto. V neděli v 7 hodin je premiéra videoklipu na YouTube. Nezapomeňte se mrknout. Je to pecka.
2: Těšíme se.
0: Mějte se.
4: Mějte se.
0: Ahoj.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
5: Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: tisku levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
11: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
12: Go, go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
14: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně ve Frýdku Místku v Chlebovicích, v ulici Krovně mezi křižovatkami ulic pod Kabáticí a ke Kotlině počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
0: Hit Radio Zlín.

0: tenhle hit, který miluju, což je Lady Gaga, The Dead Dance, která dohrála v 8.40 na Hit Radio. Kdybych ho napsal do registračního formuláře na webu hitradio.cz a kdybych ho o víkendu slyšel ve vysílání a stihl zavolat sem do studia, tak bych mohl vyhrát parádní hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíce korun. Ale nemůžu, protože tady pracuju.
1: A hlavně ne pro sebe, ale pro děti. Jo, můžete takhle vyhrát hodinky Garmin v hodnotě opravdu bezmála 7,5 tisíce jenom za to, že nám na formulář na webu Hit Radia napíšete ten svůj oblíbený song a pak ho o víkendu ve vysílání uslyšíte.
0: To je hit, který se vyplatí. Tak jestli máte nějakou svoji oblíbenou vypalovačku, hitovku, stavte se na webu hitradio.cz do registračního formuláře, tam vyplňte nějaké informace o sobě, taky teda tu písničku, a pokud jí zítra ve vysílání Hit Radia uslyšíte, i hned volejte 800 937 937 a tyhle parádní hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíce můžou být vaše, tak držíme palce.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Skonto na byte.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Skonto nábytek.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
10: Hele, nezaseko ses?
11: Ne.
12: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Nejvybarvenější zážitek vašeho života?
14: Vybarvený běh Kroměříž.
13: V sobotu 6. června na Kroměřížském velkém náměstí. Zaspívá Anna K, Raego, uvidíte bubenickou show Groove Army.
14: Celý den atraktivní program a několik překvapení.
13: Mrkněte na www.vybarvenýběh.cz. 6. června Kroměříž.
14: Vybarvený běh.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
16: Senkor.
17: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: 8.49, tohle je taneční Silver na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
0: Tady zvoní telefony.

0: lepší.
1: Protože v 6.50, vyhrál dovolenou v hodnotě 40 tisíc korun pro dvě osoby dle vlastního výběru Tomáš z Plzně. Takhle to ráno znělo. Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
2: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Chutí z Plzně.
0: Ahoj,
1: na tobě je si vybrat sedačku v našem virtuálním letadle.
2: Tak jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
1: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
2: Tak to je dobrý.
0: Tak Tome.
2: Tak aby to tam bylo.
1: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak. Tom je připoután na sedadle 1F.
0: Jak moc bys jsi přál tu dovču?
2: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
0: Na sedačce 1F.
1: Na sedačce 1F není. Člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
0: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
2: To jako fakt jsem
1: Tomáši, dobrý, letíš na dovolenou, ty bláho!
2: No počkej, to fakt není sranda, jo?
0: Není to sranda, je to tvoje!
2: Tak to je neskutečný. Před chvíli jsme v práci říkali, že každý, který bychom způsobili, a já jsem zrovna dovolám od Refendo.
0: Moc ti gratulujeme.
1: Tomáši, dovolená od společnosti Invia. Ještě to zopakujeme jednou, ať tomu věří. V hodnotě 40 tisíc korun pro dvě osoby a dovolená dle vlastního výběru je tvoje.
2: Tak moc děkuju. Teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
1: No, co má dělat? Asi už pomalu vybírat plavky a koupit dobrý opalovák, protože Tomáš z Plzně, nebo ze Splzně, nebo jak se to říká, letí na dovču dle jeho gusta. 40 táců mu na to dá Invia a může se vybrat, kam poletí.
0: Takovýhle páteční ráno, to bych si taky nechala líbit, ale byla to bomba.
1: My moc děkujeme vám všem, kdo jste s námi tuhle hru hrál v tomhle našem virtuálním letadle. No a věřte tomu, že soutěžím tady na Hit Radio rozhodně není konec.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na

0: Lidi zlatí milovaní, naši posluchači, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů 8.57 a my už vyrážíme vstříc víkendu, jdeme se rozloučit.
1: Musím za sebe říct, že to bylo moc hezký páteční ráno, tak snad máte krásný páteční ráno i vy.
0: No a přejeme vám, ať to dneska v práci zvládnete, užijte si víkend a těšíme se v pondělí.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Kdybyste si dnešek chtěli pustit, můžete zpětně jako podcast. Hledejte podcast Snídaní šampionu na webu hitradio.cz. Tak pondělí.
1: Ahoj.
0: Čau, čau, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, Jablunka na Vsetínsku, nedaleko restaurace a penzionu Sýpka. Aktuálně tedy se šetří nehoda nákladního s osobním vozidlem. Dopravní nehoda vás může pozdržet také v ulici Zlínská ve Vizovicích, tady bourala dvě osobní vozidla. A dále na silnici na vjezdu do Prostřední Bečvy je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, je to tam do konce června, buduje se tam cyklostezka podél silnice, platí tam částečná uzavírka, je to směrem na stezka Valašska. Ode mě vše, jeďte v pořádku, dojeďte do cíle svých cest, ať se vám nic nestane a pokud máte nějaké dopravní informace, budu ráda, když je hodíte do éteru. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Plot jedině od plotky. .cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
5: Devět hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Odbory na úřadu vlády na dnešek vyhlásily stávku. Zhruba 60 pracovníků tak protestuje proti přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Upozornit tak chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám. Ostrava chystá architektonickou soutěž na projekt Svět dopravy zhruba za miliardu korun. Vzniknout by měl v části bývalé výpravní budovy železniční stanice Vítkovice a jejím okolí. Pokud vše půjde podle plánu, mohl by se Svět dopravy otevřít do 4 let. Základem bude sbírka 55 historických vozidel. Hmyzem roku se stala kudlanka nábožná. Ocenění ji udělila česká společnost entomologická, která zároveň vyzvala veřejnost, aby se zapojila do jejího mapování. Kudlanka nábožná se od počátku nového milénia vlivem oteplování na našem území rychle šíří. Ještě na konci 20. století se vyskytovala pouze vzácně na jižní Moravě. Závěrem ještě fotbal. Český nároďák v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazil v New Jersey Guatemalu 3-1. Naši tak navázali na nedělní výhru nad Kosovem 2-1. Světový šampionát Češi rozehrají přesně za týden utkáním s Koreou.
6: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
1: Tak přátelé, pokud ještě u vás svítí sluníčko, tak si ho užívejte, protože páteční den má být většinou zatažený a propršený s maximálními teplotami kolem 18.
2: Hit Radio Zlín.
1: Proč teď není úplně nejlepší nápad venčit pejska na volno? Proč si prasátka nezaslouží rodinné focení na Instagram? A jak z lesa nedělat old inclusive restauraci pro divočáky? O tom si povíme za chviličku na vlnách Hit Rádia Zlín. Jsem Monča, máme 2:09, přeji vám krásný pátek, no a na úvod Jerry Halliwell, It's Raining Men, a to i za okny.

na vlnách Hydrádia Zlín jednu znepokojivou informaci. Pokud chodíte na procházky kolem Letné nebo Tlusté hory u nás ve Zlíně, možná jste zvyklí potkat veverku, zajíčka nebo běžce v elastických leginkách. Teď je ale potřeba mít oči na šťopkách a možná i dobré běžecké boty. V oblasti se totiž pohybují divoká prasata a jedna bachyně se selaty dokonce v těchto dnech napadla ženu, která skončila v nemocnici. Ono zase, my matky, když máme strach o své děti, tak se nám taky zatahuje roletka, jdeme do útaku, ale prosím vás, odborníci připomínají, že právě mámy se selaty bývají velmi ochranářské a když mají pocit ohrožení, umí dát jasně najevo, když se jim někdo nebo něco nelíbí. Takže pokud se v lese chystáte na procházku, mějte oči otevřené, pokud chodíte s pejskem, raději na vodítku a rozhodně se nesnažte pořizovat prasátku v nějaké rodinné fotky jako Karle, hele, dívej, koho jsem potkala. Ještě jedna prosba, nevyhazujte zbytky jídla ani nějaký bioodpad k lesu, jo? Protože prasátka si pak myslí, že našla prostě nějaký all-inclusive hotel u vašeho baráku a začnou se vracet, ono se to strašně rychle rozkřikne, jo. Tak opatrně v přírodě a ať jsou vaše setkání s místními obyvateli raději prostě jen tak na dálku a prostě jen se jako kocháme. Jo, tak bacha na to.

Hladí vás Hit Radio Zlín, máme 9.22, krásný pátek a teď chvilka přiznání. Schválně, přiznejte se. Co byl váš největší dětský průšvih? Pokreslená zeď, ostříhaná panenka, schovaná žákajda nebo experiment, po kterém rodiče několik minut jen mlčky seděli a hleděli. A tohle dítě je fakt naše. Pošlete nám svou historku na WhatsApp 601 13 13 05 a vyhrajte rodinný zážitek v 7 Art ve Zlíně Malenovicích. A pamatujte, když bylo doma až podezřelé ticho, málo kdy z toho vzniklo něco dobrého. Za to skvělá vzpomínka na skoro vždycky.

0: Co na to říkáš, Baru?
1: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
0: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Si, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
12: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
16: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
19: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Tweet.
20: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
23: Hit Radio.

aktuálně řešíme největší dětské průšvihy. Odpoledne vás potom samozřejmě za ten úplně top největší dětský průšvih, který se bude hodně líbit Pájovi a Šárce, dostanete samozřejmě krásnou výhru, a sice rodinný zážitek 7 Art ve Zlíně Malenovicích. A už nám do WhatsAppu hned po výzvě přistály 3 SMSky. Janča, zdravím do Zlína. Ahoj Moni, když mi bylo 5, rozhodla jsem se, že naše kočka potřebuje být krásná. Ostříhala se mi půlku ocasu a nalakovala drápky fixou. Kočka mi to nikdy neodpustila. Hele Jani, normálně musím říct, že to se stalo i nám, protože my milovaní synové taky takhle krásně jako jednou, nevím doteď, který to byli malinký, který z nich to opravdu byl, jsme měli úžasného kocoura Jáchyma. A já jsem jednou přišla z práce a teď se dívám, jo, ten Jáša tak sedí, teď prostě vůbec se nehýbe, tak jako do jednoho místa. Já říkám, co je na něm jako divného, jo. A představte si, že oni mu zase zastřihli vousky. Měl je prostě stejné na každé straně a krásně jako srovnané. No tak jsme to pak zjistili, ani jeden se nepřiznal, ale je fakt, že Jáchym to rozchodil a vousy mu dorostly. Takže pište a já posílám další skvělý hit bandu Atomic Kitten.

Pohodový pátek, pojďme se jí posvítit na dopravu. Na dopravu ve Zlíně. klid. To je takové téma samo o sobě, ale tentokrát to bude změna na dlouhé, dlouhatánské roky dopředu. No, vlk taky sliboval, ale věřme. Tentokrát nejde o další semafor, omezení a tak dále. Plánuje se to

0: totiž prstenská příčka. Jde o modernizaci železnice z Otrokovic do Zlína a dál směrem na Vizovice. Jednoduše řečeno, cílem je dostat část aut z centra pryč, zrychlit dopravu a ulevit místům, kde dnes trávíme až příliš času čekáním. Vzniknout má nová silnice, most přes Dřevnici, cyklostezka i modernější železnice a pokud všechno půjde podle plánu, mohli bychom se za pár let dočkat Zlína, kde se bude jezdit fakt plynule. Fakt to není science fiction, fakt se to plánuje a my tomu fakt věříme. A pozor, bez nekonečného popojíždění na semaforech. Držme si pěsti, za chviličku vzpomínka na úžasného Aviciho. Hrajeme hity.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
9: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
10: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
11: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
12: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
13: nábytek. Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
15: Lásko, jaký bys chtěla auto?
16: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
15: Ale já myslel, jakou barvu.
16: Barvu? Já tak to nevím.
15: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
17: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
19: Hit Radio Zlín.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Sofia.
1: Já se musím přiznat, že vždycky, kdykoliv slyším Alvara Solera, tak prostě už to je léto, jo? Už je to léto, pláže, drinky a váleníčko. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, zpátky do reality na dálnici D55 od Chrášťan směr na Pravčice za Drahou Třebětice. Pozor, na silnici leží nějaká velká část, něco odpadlo z nákladního vozu, tak opatrně, pokud tam frčíte. Jablunka na Vsetínsku, tady se nám došetřuje nehoda nákladního s osobním vozidlem. Ode mě vše, samozřejmě od srdce s přáním, dávejte na sebe pozor a dobře mi dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Hit Radio.
7: Pamatujete na chvíli, kdy jste jako děti něco trochu přehnali? Třeba pokreslenou zeď, ostříhanou panenku, nebo pokoj, který vypadal jak po výbuchu pastelkového granátu? Tak přesně tyhle historky chceme tento týden slyšet. Na Hit Radio Zlín slavíme Den dětí společně se 7 Art Zlín. Místem, kde je nepořádek nejenže povolený, ale dokonce vítaný. Posílejte nám svoje největší dětské průšvihy a vyhrajte rodinný zážitek plný barev, smíchu a kreativního chaosu. Protože někdy ty nejlepší vzpomínky vzniknou právě ve chvíli, kdy bylo doma až podezřelé ticho.
8: Hledáte originální zážitek ve Zlíně nebo Olomouci? 7 Art. Moderní zážitkové malování pro děti i dospělé. Přijďte tvořit, relaxovat a odnést si vlastní obraz. 7art.cz.
9: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
10: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
11: On air.
12: Online.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
13: Je 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Dnes je den daňových poplatníků. Jde o pomyslný okamžik, kdy lidé přestávají vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konto. Letos jsme na stát pracovali přesně 155 dní, tedy o jeden den méně než loni. Příští rok začne výstavba takzvané Prštenské příčky. Půjde o silnici, která propojí hlavní tah Zlínem od Otrokovic s druhou stranou města bez nutnosti projíždět centrem. Cílem je hlavně ulevit provozu v centru. Stavba vyjde na asi 1 miliardu a souvisí s modernizací železniční trati z Otrokovic do Zlína. Zbraňová amnestie potrvá už jen jeden měsíc. Lidé stále ještě mohou beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně a střelivo. Od ledna policie obdržela skoro 4000 zbraní. Nejčastěji je odevzdávají ve Středočeském kraji. Zbraně je možné nosit do konce června. No a teď ještě hokej. Carolina vyhrála druhé finálové utkání NHL nad Vegas 4-3 v prodloužení. Srovnala tak stav série na 1-1. Tomáš Hertl za Golden Knights zapsal asistenci. Při jeho vyloučení ale domácí tým rozhodl o vítězství. Boj o Stanley Cup bude pokračovat v noci ze soboty na neděli našeho času na ledě Vegas.
14: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
1: Jdeme na počasí, 3 minuty po 10. Nevím, jak u vás, u nás na Mlacové, kde sídlí vaše Hit Radio Zlín, vaše vanaše. Jsme bez sluníčka, takže opravdu rosničky tentokrát nekecely, opravdu sluníčko zašlo, už jenom mraky a deštík, ale přátelé, nevěřte hlavy, protože víkend má být zase letní, slunce a 25, tak to dneska vydržíme.
11: Hit Radio Zlín.
1: Prčíme dál a samozřejmě s tím nejlepším za chviličku ode mě, od Monči, divokej bělej, čmelák.

roztančené páteční dopoledne, i když sluníčko se schovává za mraky. Máme 13 minut po desáté, ladí vás to nejlepší. Vlny Hit Rádia Zlín, já jsem Monča. A teďka taky zdravím do jídelny Hrabec Uherský Brod. Dobrý den, moc vás prosím o nějakou dobrou, pěknou písničku pro moje holky do jídelny. Děkuji, hezký den, přejem Michal. Míši, strašně moc ráda. Školní jídelny, to je prostě na... Teda nevím, jestli jste školní, to tak jako typuju, možná vaříte i pro nás, pro dospěláky. Tak ať se vám dílko daří, protože není nic krásnějšího, když jenom my usedneme, někdo nám to navaří s láskou a my to úplně s láskou sníme. Takže holky, ať se dílka daří, díky moc a posílám Jasona Derula.

0: 25 sluníčko. Léto je skoro za dveřmi a pokud přemýšlíte, kam vyrazit na výlet, já mám jeden tip, valašský tip. Od června totiž opět startuje velmi oblíbená hra Poznáváme Valašsko, která nás zavede na místa, kolem kterých možná běžně projedeme, chodíme, ale nikdy jsme se tam nezastavili. Můžeme objevit třeba pramen Rožnovské Bečvy, Vráblovy Paseky, Jelení a Dančí oborů ve Velkých Karlovicích, což je nádherná, nebo fakt kouzelné vyhlídky v Hošťálkové a Velké Lhotě. A nejde jen o výlety. Za nasbíraná razítka můžete získat odměny a letos nově stačí už 5 razítek, takže žádný stres, že musíte objet celé Valašsko za jeden víkend. Mně se na tom líbí hlavně jedna věc, že člověk často fakt hledá zážitky stovky kilometrů od domova, přitom spoustu krásných míst máme doslova tady za rohem. Takže nazujte pohodlné bodky, vezměte rodinku nebo kamarády a vyražte objevovat Valašsko. Možná vás překvapí, kolik pokladů ještě neznáte.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
0: Dolní Bečva, Rožnov pod Radoštěm a na Vsetínsku.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
2: Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena je naše moderní 6-místná lanovka, která vás vyveze i z koli a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bikeparku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Nejvybarvenější zážitek vašeho života?
8: Vybarvený běh Kroměříž.
7: V sobotu 6. června na Kroměřížském velkém náměstí. Zaspívá Anna K., Raego, uvidíte bubenickou show Groove Army.
8: Celý den atraktivní program a několik překvapení.
7: Mrkněte na www.vybarvenýběh.cz. 6. června Kroměříž.
8: Vybarvený běh.
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
9: Jsou tady.
11: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
9: Řekni to všem.
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
17: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
18: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
17: A dárek je váš, tak ušetřete s
19: tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.
4: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
7: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
4: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Řidiči, pozor, ve Valašské Polance se zabydlel nový pozorovatel. Nemá řidičák, nemá dovolenku a nikdy nemrká. Na silnici první třídy /57 totiž začal naplno fungovat nový radar a není to žádný amatér. Měří nejen okamžitou rychlost, ale i tu úsekovou. Takže už neplatí staré známé, je před radarem brzda, za radarem raketa. Radar vás bude sledovat déle, než zvědavá sousedka za záclonkou, takže bacha na to. Pokud to s plynem přeženete, vaše fotka tentokrát nezíská lajky na sociálních sítích, ale zamíří rovnou k úředníkům ve Vsetíně. Takže přes Valašskou Polanku raději v klidu, cesta na Slovensko vám neuteče a radar už vůbec ne. Šťastnou cestu!

A teď dobře poslouchejte. Co je dnes za den? Zeptalo se prasátko. Dnes, odpověděl Pů, můj oblíbený den. A nebo jsi statečnější, než věříš, silnější, než se zdáš a chytřejší, než si myslíš. Tak dámy a pánové, tenhle plyšový sympaťák, to jsou jeho krásná slova, krásné citáty. Ano, medvídek Pů. A představte si, že je na světě už 100 let. A já myslím, že každý z nás občas potřebujeme dodat odvahu nebo se jen tak zastavit a připomenout krásu a sílu okamžiku.

0: No a pokud byste tyhle krásná moudra chtěli mít doma, tak právě k stému narození medvídka Pů u nás v Česku vychází sbírka jeho životních moudr. A já si myslím, že já si ho asi koupím. Mě to úplně dostává, ty jeho krásná slova. A úplně mi hlavou běží i to, proto jsem se tam úplně zaškobrtla, že Hurvínek vlastně taky na našem filmovém festivalu ve Zlíně slavil 100, Medvídek Pů taky 100. Ty brďo, a mě je teda kolik, když si je všechny pamatuju osobně.
1: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Vstávej, musíme se rozejít.
5: Kolik je hodin?
4: 11. A tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
5: Jo, to nejde tak náhodem.
4: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
5: Za 5 minut, jo?
4: S námi zapomenete, co je čekání.
6: Internext. Internet děláme my.

0: a zeď.
1: Tweet, tweet!
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 Kč.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Hit Radio Zlín.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Krásný pátek s viděnou víkendu, to už se pracuje jedna radost. Pojďme na aktuální informace, bude 11 hodin. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. U Rožnova pod Radhoštěm na Ostravské, nedaleko lámání Moravskoslezského a Zlínského kraje. Pozor, je tam stražená srnka na krajnici. Ode mě vše, dávejte prosím na svých cestách pozor, buďme k sobě ohleduplní a vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz. Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
9: Máme 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Prezident Petr Pavel zamíří v pondělí do Strakovy akademie na jednání vlády. Chce probrat složení české delegace, která se v červenci účastní summitu NATO v Turecku. Hlava státu chce být její součástí. Premiér Andrej Babiš s ním ale nepočítá a jednat o tom plánuje až ve druhé půlce června. Průměrná mzda v Česku v prvním čtvrtletí přesahla 50 tisíc korun. Reálně po zohlednění inflace meziročně vzrostla o více než 6%. Potvrzuje to i Jitka Erhartová z Českého statistického úřadu.
10: Průměrná reálná mzda vzrostla v prvním čtvrtletí 2026 o 6,4%, nominálně pak 8,1% na 50 282 korun. Nejmenší meziroční nárůst jsme zaznamenali v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu.
9: Výrazně si polepšili například pracovníci v realitách nebo pojišťovnictví. Nezvyklé zázemí najde školní družina ve Vendrině na Frýdecko-Místecku. Sídlit totiž bude v budově starého obecního úřadu v těsné blízkosti školy. Podobně jako další města v regionu, i Vendrině bojuje s nedostatečnou kapacitou míst ve školní družině. Ta má aktuálně 4 oddělení, která jsou přímo ve třídách. Tenistu Jakuba Menšíka dnes čeká životní utkání. Na antuce v Paříži zabojuje o finále grandslamového Roland Garros. 20-letý mladík vyzve Němce Zvereva, třetího hráče světového žebříčku. Hrát se dnes bude od 14:30.
11: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
0: Jdeme na počasí. Páteční odpoledne bude většinou zatažené s deštěm s teplotami kolem 18 stupňů. K večeru bychom měli být už bez deště, no a víkend, tak ten bude slunečný. V sobotu 24, v neděli sluníčko, sem tam mraky a 25.
7: Hit Radio Zlín.
0: 11:02, než si dáme vynikající, voňavý, úžasný oběd, pojďme na muziku. Kapela

Všichni milujeme Ledové království a Elza. A víte, co mají děti nejradši? Když se nemusí učit, můžou si hrát a ještě k tomu dostanou zmrzku nebo párek. A ne, pokud jste nestihli pořádně oslavit Den dětí, mám řešení. A přesně takové sobotní odpoledne totiž čeká na děti v Tečovicích. Zítra od 3 hodin se hasičské hřiště promění v jedno velké dětské království plné her, smíchu a zábavy. Budeme malovat na obličeji, budeme skákat na hradě, soutěžit, tancovat na minidiskotéce a od 4 hodin dorazí také víla veseluška. A protože pořadatelé myslí opravdu na všechno, tak se bude i papat, páreček v rohlíku, zmrzlinka zdarma. Takže pokud přemýšlíte, kam vyrazit s rodinou, zítra Tečovice, jasná volba. Stačí vzít dobrou náladu, děti a možná i trochu trpělivosti, protože dostat je pak večer domů, to bývá ten nejtěžší úkol celého dne.

0: Romantika jako blázen, láska a data kapely Činasky, 11.24, pokud jste si právě teď zapli gombik, čudlik, volume doprava, hledí vás to nejlepší hit Radio Zlín. Za chviličku si dáme kočku Taylor Swift, která by se měla vdávat za chviličku, taky Imagine Dragons, ale taky si posvítíme na to, co se dneska dělo u nás ve snídani šampionu, přátelé. Nevím, jestli o tom bude naše úžasná dvojka mluvit, ale co jsem chytla ocáse konce, tak už jsme našli výherce té dovolené. Fakt, nějaký posluchač z Plzně poletí za 40 tisíc, protože uhodl naše místo v letadle, tak poletí na Dovču. To je nádhera. Prostě laďte nás, poslouchejte, protože se to opravdu vyplatí.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
8: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu.
10: Barvu? Já tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
11: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Hledáš stabilní práci a férové peníze? Společnost Adip přijme skladníky do Březnice u Zlína a do Napajedel. Nástup možný i hned. Čeká tě práce se čtečkou, ranní a odpolední směny a náborový bonus 20 000 korun. Pokud jsi fyzicky zdatný a máš zkušenosti ze skladu, piš ještě dnes na adip@adip.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
18: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
19: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Kutí z Plzně.
0: Ahoj, Tome.
19: Jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
18: 1F. Jedna F. Tak můžeme ti říct, že jedna F je ještě volná.
19: Tak to je dobrý.
0: Tak Tome.
19: Tak aby to tam bylo.
18: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak.
0: Jak moc bys si spřál tu dovču?
19: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
18: Na sračce jedna F není. Člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
0: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
19: To je jako fakt.
18: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
19: No počkej, to fakt není sranda, jo?
0: Není to sranda, je to tvoje!
19: Tak to je neskutečný. Tak moc děkuju, teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9

Rockfest. A jestli si i ty chceš jít vychutnat skvělé burgeríky, pití úplně zadáčo, stačí volat právě teď 601 13 13 05 a já mám pro tebe na akci free 2 burgery a 2 drinky.

0: Dva burgery, dva drinky na Burger Rock Festivalu v Napojedlích si vychutná díky tomu, že ladí své hit Radio Zlín i posluchačka Ivet, já mávám do Prostějova. Ivet, ahoj.
1: Ahoj, zdravím.
0: Tak prosím tě, doufám, že se těšíš, zítra má být sluníčko, ne jak dneska, propo, jak je v Prostějově.
1: Prostě vyprší momentálně.
0: Tak to mám, to jsme na tom úplně stejně, u nás tady ve Zlíně na Mlacové také. Takže prosím tě, dřív než ti kupónek vlítne na mail, tak kdybys měla jíst do konce života už jen jeden druh burgeru, jaký by to byl?
1: No, tak to moc nevím, protože já spíš tak nějak jako vyzkouším chutě. Tak asi každej.
0: Od každého trošku, hele, výborné. A já doufám, že kromě těch dvou burgerů a dvou drinků, co si zítra dáš díky Hit Radio Zlín v Napajedlích, tak na Burger Rock Festivalu si užiješ taky od každého burgeru ještě třeba trošku.
1: Dobře, třeba jo, určitě.
0: Měj se krásně, Ivetko, a užij si to.
1: Taky, děkuju, mámo, mějte se.
2: Bezpečnost má zelenou od kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
4: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
3: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun

0: Čas bez losování. Lidl, to se vyplatí.
1: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
6: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Za Vizubicemi směr Zlín silničáři sečou trávu, projíždějte opatrně a jedno upozornění na příští týden. V pondělí a úterý bude na Vršavě ve Zlíně uzavřený most ke sportovnímu areálu a Galaxii. Čeká ho oprava. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň. Novelu zákona, kterou připravili představitelé vládní koalice, podepsal prezident Petr Pavel. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 315 korun. Za posledních 5 let byty v českých městech zdražily zhruba o polovinu, píší Novinky.cz. V Praze a Brně stouply ceny tak moc, že se nedostupným stalo i pořízení garzonky. Zvlášť obtížná je situace pro mladé lidi, většina z nich považuje koupi vlastního bytu za nemožnou. Končí proto v drahých nájmech a následně obtížně vychází z penězi. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa uspěli. V New Jersey porazili Guatemalu 3-1. Do šampionátu vstoupí národní tým za týden soubojem s Koreou. A teď ještě něco z regionu.
0: Stavba Prštenské příčky, díky které lidé mířící na jižní svahy nebudou muset jezdit přes centrum Zlína, začne za rok. Radnice vyřizuje poslední majetkoprávní detaily a už má podanou žádost o stavební povolení. V Prštném vznikne mimoúrovňová křižovatka při modernizaci železniční tratě. Silnice pak povede po pravém břehu Dřevnice až pod Jižňáky.
7: Ahoj! Chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
0: Přes východ Moravy začíná postupovat dešťové pásmo, zapršet by mělo na většině území. Srážky budou večer ustávat a začne se vyjasňovat. Teploty 14 až 17.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: Krásné a pohodové páteční poledne, 12 hodin 2 minuty. Srdcovky na Hit Rádiu začínají, budou to poslední srdcovky v tomto týdnu, v tom prvním červnovém týdnu roku 2026. Dáme si 5 legendárních hitů po sobě a ten 6. na vaše přání dnes opět bude narozeninový, takže klidně už teď mi můžete psát na 777 937 777 ročník vašeho narození. Pokud je to 1998, tak hned ten první hit je určen jen a jen pro vás. Konec 90. let a Jennifer Page s hitem Crush na Hit Rádiu.

0: rok 1998. Srdcovka s číslem 1 ve 12 hodin 5 minut. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Konečně máme pátek. Jak jste zvládli ten pracovní týden?
3: Dobrý.
0: Nebo melete úplně z posledního? Jestli ano, nejste v tom sami, jo? Já jsem si dneska objednal oběd do práce, tak mi ten oběd přišel. Objednal jsem si smažený žampiony s bramborem a když jsem to otevřel, tak na to koukám. Říkám, je, to jsou smažený žampiony a já huby nejím. Trošku jsem si to splet se smaženým květákem. Ale to je prostě pátek. No, nikdy to tak je. Ten týden občas bývá náročný, ale zaplať pánbůh, jsem se nesplet v srdcovkách tady na Hit Radio, když jsem je připravoval a říkal jsem si, že si dneska dáme něco, co jste dlouho neslyšeli, něco, na co velmi rádi vzpomínáme. A jestli máte rádi Ozzy Osbourna, tak i dneska si přijdete tady u nás na Hit Radio na své. Global DJs, to je ale srdcovka s číslem 2, ještě než bude Ozzy. A zároveň, protože se dostáváme do doby, kdy jsme se učili Pythagorovu větu ve škole, jo, Newtonovy zákony, naspaměť všechny faraony. Pojďme dneska zavzpomínat taky na školu. Je nějaký předmět, který vás vyloženě bavil? A proč? 777-937-777 je voca vytrády a pojďme dneska vzpomínat a teď si dáme něco, co nás probudí, jo? V pátek u oběda. Global DJ.

0: Slzička v oku, není se čemu divit. Ozzy Osbourne na Hit Rádiu, Mama, I'm Coming Home, je 12 hodin 13 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To už byla třetí srdcovka. Ozzy Osbourne, rozhodně zpěvák, který se stal slavným ještě dlouho před tím, než vzniknul YouTube. Díky YouTubeu si dneska dokážeme asi najít návod úplně na cokoliv, a tak si říkám, jako proč vlastně vůbec chodit do školy, když všechno, co potřebujete vědět, tak se naučíte tam. Ale ptal jsem se z těch 90. na co nejraději vzpomínáte ze základní školy nebo ze střední školy. Jestli vůbec nějaký takový jako vzpomínky na oblíbený předměty máme, protože většinou je to přesně naopak. Tak třeba Zdenka poslala hlasovku.
3: Ahoj Jiříku. Tak mě odmala strašně bavil přírodopis, na střední škole biologie, studovala jsem zemědělku a měli jsme úžasnou paní profesorku Štěpničkovou, která nám sice dávala skoro každou hodinu pětiminutovky a jednou za asi dva měsíce velký test z biologie, ale jí to evidentně bavilo taky a uměla to tak skvěle vysvětlit a podat, že myslím si, že nás to bavilo asi všechny na té zemědělce, ta biologie.
0: To je krásný, tak to jsou krásný vzpomínky, tak dobrý. Ale jak říkám, to je asi taky ještě v době před YouTubem, předpokládám. Každopádně, když jsme u toho YouTubeu, mluvím o tom záměrně, protože dáme si teď skupinu, která vlastně vznikla díky tomu, že na YouTubeu její frontman tak vystupoval jako YouTuber, zpíval tam, no a nakonec také si založil vlastní skupinu a dodnes ji hrajeme tady u nás na Hit Rádiu. V roce 2014 vydali svůj první hit, jmenuje se Lhůta záruční a je to srdcovka s číslem 4, skupina Slza.

0: jste mysleli, že už vás v pátek v poledne nic nepřekvapí. Prodigy na Hit Rádiu ve 12.22.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Říkal jsem si, že vás zkusím dneska v srdcovkách i trochu šokovat. A jestli jste v pubertě si ulítli na téhle skupině, tak věřím, že teď jste aspoň na chvilku zavřeli oči a vyblázli jazyk. Hele, na rovinu, ne každému Prodigy sedli, to víme, jo? Na někoho byli prostě moc, jak hudebně, tak i zevnějškem, ale tak to v životě je, jo? Takže ať už je máte rádi nebo ne, jedno se jim opravdu musí nechat. Ve své době a ve svým hudebním žánru prostě neměli konkurenci. A teď tady koukám i na WhatsApp Hit Rádia na číslo 777-937-777. Tak tady mám hned zprávu a to je moc hezký. Ahoj Jirko, tyjo pecka, Prodigy. Tyto Prodigy jsem neslyšela snad už 20 let. Moc děkuju, zdraví Jana. No, rádo se stalo, není zač. A teď, co vám zahraju? Potřebuju srdcovku na přání. A protože je před námi víkend a v sobotu a v neděli, tak máme na Hit Rádiu naši narozeninovou ruletu, kde vám hrajeme hity z vašeho ročníku narození, tak to samý děláme i v pátek v srdcovkách. Takže narozeninová srdcovka. Pojďte na to, 777-937-777 je číslo na WhatsApp na Hit Rádio. Napište mi rok, ve kterým jste se narodili a já vám zahraju hit, který se zrodil ve stejnou dobu jako vy. Který dělal stejný kruček na této planetě jako vy. Tak jo, pojďme na to.
1: Hit Radio.
2: Pamatujete na chvíli, kdy jste jako děti něco trochu přehnali?
3: Třeba pokreslenou zeď,
2: ostříhanou panenku, nebo pokoj, který vypadal jak po výbuchu pastelkového granátu? Tak přesně tyhle historky chceme tento týden slyšet. Na Hit Radio Zlín slavíme Den dětí společně se 7 Art Zlín. Místem, kde je nepořádek nejenže povolený, ale dokonce vítaný. Posílejte nám svoje největší dětské průšvihy a vyhrajte rodinný zážitek plný barev, smíchu a kreativní chaosu, protože někdy ty nejlepší vzpomínky vzniknou právě ve chvíli, kdy bylo doma až podezřelé ticho.
4: Hledáte originální zážitek ve Zlíně nebo Olomouci? 7 Art. Moderní zážitkové malování pro děti i dospělé. Přijďte tvořit, relaxovat a odnést si vlastní obraz. 7art.cz.

0: a zeď.
1: Tweet, tweet.
2: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
3: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
2: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
5: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
6: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Nejvybarvenější zážitek vašeho života?
11: Vybarvený běh Kroměříž.
10: V sobotu 6. června na Kroměřížském velkém náměstí. Zaspívá Anna K, Raego, uvidíte bubenickou show Groove Army.
11: Celý den atraktivní program a několik překvapení.
10: Mrkněte na www.vybarvenýběh.cz. 6. června Kroměříž.
11: Vybarvený běh.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady.
14: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
12: Řekni to všem.
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
19: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
20: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
1: Pipit.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Huntrix na Hit Rádiu ve 12 hodin 35 minut. Jirka Plnář vám přeje pohodový den s Hit Rádiem a našima pátečníma srdcovkama. A je mi jasné, že právě teď čekáte na jedno jediné datum.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je tady páteční narozeninová srdcovka a tím pádem budeme hrát hit možná právě ze stejného roku, ve kterým vy jste se narodili. Bude to tak určitě, pokud jste přišli na svět v roce 1989. Jste to vy? Výborně. Tak jo, mám tady spoustu zpráv z roku 1989, tak jenom namátkou, třeba Lucka píše rok 1989, to jsem se já narodila a mám ještě sestru a maminku a máme narozeniny 2., 3. a 4. června. Dobrý, zajímavý. Tak holky, všechno nejlepší. To je jako krásná souhra. Dneska už ale máte po oslavách, co? No jo, no. Ale zase bude asi divoký víkend, předpokládám. Monča píše, ahoj, dej nám prosím tě něco z roku 1989. Jedeme s manželem do pivních lázní a cesta je dlouhá. Tak trochu zavzpomínáme. Díky, Monča. Tak šťastnou cestu. Pivní lázně, ty vám tak závidím. Ale zase pít něco, v čem se koupete? No, nevím. Vybírám hit, který tedy v roce 1989 se objevil na albu téhle britské skupiny Fine Young Cannibals. Jmenuje se She Drives Me Crazy, což znamená přivádí mě k šílenství. Tak pro vás do auta, pro manžele. Doufám, že ještě toto přivádí mě k šílenství. Tak jako jste se na začátku poznali. Dobrý. Rok 89, právě teď na Hit Rádiu.

0: Ray Dalton na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Je 12 hodin 3 a 40 minut, dnešní srdcovky jsou za námi, i ta narozeninová, ale ještě tady tak jako projíždím WhatsApp Hit Radio na čísle 777-937-777. A našel jsem tady zprávu od paní Marie, která píše: ahoj. Narozeninová srdcovka. Byla by tam tedy nějaká srdcovka z roku 1947. Jste úžasní, moc vás zdravím, mám ráda moderní věci. No tak, paní Marie, Maruško, jestli to tak můžu říct, tak samozřejmě, že máte ráda moderní věci, proto posloucháte Hit Radio a ne Blaník, že jo? takže 1947, to je opravdu velká čest pro mě, že posloucháte. A takhle by znělo Hit Radio, kdyby jsme teď byli v roce 1947. To je malá ukázka jenom pro vás.

0: Drake and his orchestra Near You, rok 1947. Je to krásný. To ano. Ale třeba takový Enrique Iglesias asi lepší. A toho vám posílám už za chvilku, tak dál buďte s námi a děkuji, že posloucháte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.

0: čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
2: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
3: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
4: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné náklady.

0: www.radiohity.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Mezi 12 a 13. Víc toho už dneska nestihneme. Takhle po obědě za chviličku nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně za Dobroticemi směr Jankovice. Na silnici tam leží plastové balíky. Na výjezdu z Jasené na Sirákov havarovalo osobní auto. Projet se kolem toho s opatrností dá. Za Vizovicemi směr Zlín silničáři sečou trávu. Projíždějte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. plotky.cz. Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit. Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trabl. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
3: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
6: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Premiéra Andreje Babiše mrzí dnešní stávka na úřadu vlády. Řekl, že je z ní zklamán. Zdůraznil, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby a přesun agent na ministerstva tuto podporu podle něj ještě posílí. Ke stávce se připojilo 58 pracovníků úřadu vlády. Klíšťata umí více, než se dosud myslelo. Nový výzkum ukazuje, že klíště obecné si samo vytváří kyselinu sialovou, látku spojovanou hlavně s obratlovci, včetně člověka. Pokračuje mluvčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Edita Kadlecová.
9: Zjištění má význam nejen pro základní výzkum, ale i pro medicínu a veřejné zdraví. Lepší porozumění tomu, jak klíšťata fungují na molekulární úrovni, může v budoucnu přispět k vývoji nových přístupů, jak omezit jejich sání na člověku nebo na hospodářských zvířatech.
8: Může to pomoci také omezit jejich schopnost přenášet nebezpečné nemoci. Tenista Jakub Menšík dnes zabojuje o postup do finále Roland Garros. Na pařížském Grand Slamu vyzve Němce Alexandra Zvereva. 20-letý rodák z Prostějova se s ním utká podruhé. Na konci dubna v osmifinále turnaje v Madridu prohrál. Zápas má začít v půl třetí. A teď už něco z regionu.
1: Policisté ve Zlínském kraji budou mít nové auto na odhalování nebezpečného chování řidičů i na kontroly přetížených kamionů. Ty nám totiž v regionu ničí silnice. Peníze na přestavbu auta a vybavení dá Zlínský kraj. Policejní dodávka bude mít kamery, radary i světelnou rampu. Uvnitř bude dokonce taky kancelář k projednávání přestupků.
10: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
1: V nejbližších hodinách nás na východě Moravy bude provázet zataženost deštěm a teploty kolem 15. V noci už bude jasno a minima kolem 6. Víkend bude slunečný a teplý.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Páteční odpoledne na Hit Radio pokračuje dál, máme 13 hodin a 3 minutky. Dáme si další hity, které nám zpříjemní ten den v práci. Doufám, že je to váš poslední den v práci. Nemyslím to tak, jako že byste měli dostat výpověď, ale pro tento týden a že máte před sebou volný víkend. Volný víkend můžete užít samozřejmě s Hit Radiem a také ve společnosti Dobré knihy a velmi napínavé detektivky. O 12 detektivních thrillerů od Lizy Reganové budeme hrát už za 10 minut. Tady na Hit Radio. Teď Coldplay. Hezký pátek.

0: Natasha Bedingfield, zpěvačka, které hudební kritici tvrdili, že v popové muzice nikdy neprorazí, že by spíš měla dělat country. No a jak vidíte, my jsme popové rádio, jsme v roce 2026 a Natasha Bedingfield u nás na Hit Rádiu hraje. Ta si prostě nevzala k srdci, co jí říkali hudební kritici, a ten svůj osud si napsala sama. A když jsme o psaní osudu, tak v tuto chvíli tady pro vás mám opět čtení na celé léto. 12 knih v hodnotě 5000 korun. Jsou to detektivní knihy a to v podání světoznámé spisovatelky Lizy Regarové, která napsala osud detektivce Josie Quinn. 12 dílů. Dnes máme ten poslední 12. Já vám přečtu zase ukázku, doplnění té ukázky, možná i rozuzlení celého případu nebo všech případů. A na vás bude, abyste řekli, jestli je to pravda nebo ne. Je to takhle jednoduchý. Když budete mít pravdu, tak 12 knih je vašich. A pozor, nemusí to být i knihy jenom jako tištěný, ale dokonce vám je dokážeme dopravit i v elektronické formě. To už záleží na vás. Je to dneska úplně naposledy po těch dvou týdnech, kdy hrajeme o tuhle fantastickou detektivní sérii. Tak vemte telefon, připravte se a teď dobře poslouchejte. 12. série se jmenuje Dotek osudu. Ve svůj první den po návratu k dentonské policii najde detektiv Josie Quinn tělo Crystal Duncanové, matky jednoho z pěti dětí, které zahynuly před dvěma lety při tragické nehodě školního autobusu. O několik dní později je poblíž místa autobusové nehody nalezeno tělo další mladé matky a případ tak nabere doslova děsivý spád. Členové podpůrné skupiny mizí jeden po druhé a Josie musí využít každou vteřinu, aby zachránila životy rodičů, kteří již vytrpěli dost. Jakmile se Josie a její tým začnou jednotlivými truchlicími zabývat, zjistí, že každý z nich skrývá nějaké tajemství. Ale čí tajemství stojí za vraždu? Teď je na vás, abyste rozhodli, jestli následující informace je pravdivá nebo ne. Po několika dalších úmrtích se konečně pravda odhalí. A musíme se vrátit o 2 roky zpět. Tehdy totiž nešlo o nehodu autobusu, ale o záměr. Šílený řidič autobusu se rozhodl, že všechny rozmazlené děti, které vozil každý den ze školy a do školy a které se k němu chovaly hrozně a vysmívaly se mu, za trest a z pomsty zavraždí. Tenhle plán mu vyšel a psychopatický řidič by mohl být spokojený. Ale nebyl a během čekání na proces se mu v hlavě zrodil ještě šílenější plán. Zavraždí také jejich rodiče, kteří byli svou výchovou za šikanu dětí zodpovědné. No, tak co? Co vy na to? 800 937 937 volejte právě teď.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: DJ Antoine a The Beat Shakers, zítem Mašerý a na telefonu v tuto chvíli Tomáš. Tomáši, já ti přeju krásný odpoledne, hezký pátek, ahoj.
1: Ahoj, ahoj všem.
0: Ty jsi vášnivý čtenář, anebo to budeš mít jako tuším včera nebo předevčírem náš výherce, který se rozhodl, že to dá své partnerce.
1: Pro tchyni určitě, ona je nadšený čtenář, takže tam to využije 100%.
0: Tak pozor, tak tohle,
1: to vyjde, no.
0: Jak my říkáme, tohle je ještě vyšší dívčí, protože ano, udělat si plusový body doma u své paní, to je jedna věc, ale mít se za dobře se svou tchyní, to je ještě jako úplně jiný level.
1: Ne.
0: Tak jo, dobře jsi poslouchal ukázku, předpokládám, že ano.
1: Ano, poslouchal.
0: A teď tedy bych chtěl vědět to rozuzlení. Je to pravda, anebo jsem si to vymyslel?
1: Já si myslím, že to je vymyslel.
0: Proč?
1: No, připadalo mi to takové trošku moc přemrštěné.
0: Bylo to moc?
1: No.
0: A co, to, že potom ještě zabil ty rodiče, anebo že to bylo,
1: no,
0: že
1: to všechno... Už s těma dětma, jakože to bylo takové hromadné a ještě ty rodiče, no, to už mi připadlo. Připadlo za vlasy trošku.
0: No, asi už jsem to přehnal, to je pravda.
1: Super.
0: Je to tak, opravdu jsem si to vymyslel, už to bylo trošku přitažený za vlasy a já ti gratuluju, protože budeš mít 12 knih a 12 důvodů, proč tvá tchyně tě má mít radši.
1: Děkuju. Bude to na Šumavu.
0: Je, no tak to je krásný. Až na Šumavu, jo?
1: No. Až na Šumavu dosušíte.
0: A tak to je skvělý. Takže pozdravujeme a ty jsi odkud?
1: Já jsem z Frýdku Místku, teď momentálně pracuji ve Štramberku a jestli můžu pozdravit všechny řidiče, tak kluci, to jsem já.
0: kluci, to je on, vemte si z něj příklad, jo? Prostě je důležitý mít se za dobře stchýní, tak to je skvělý. Tomáši, ještě jednou gratuluju, šťastnou cestu a zase někdy naslyšenou.
1: Ahoj, a děkuji ještě jednou.
0: Ahoj.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada. No, I can't take one more step towards you.

0: Kristina Perry na Hit Radio, je 13 hodin, 24 minut, Jirka Plenář s váma. Tomáš před chviličkou vyhrál pro svou tchýni sérii 12 detektivních knih od Lizy Reganové. Byl to ten úplně poslední balíček knih, který tady mám a WhatsApp Hit Radio je opravdu plný zpráv, kdy reagujete na Tomáše, tak jestli Tomáš teď ještě zatím volantem poslouchá, jo, tak je tady spoustu vzkazů pro tebe. Například tady Eliška píše, tak takového zeťáka bych chtěla taky. A pak je tady spousta jiných zpráv a ty jsou vlastně jako ve stejném duchu, co posílá třeba Petr. No, takže panu Tomášovi pěkně děkuju. Jestli to slyšela moje tchyně, tak to se mám asi na co těšit. Úplně chápu, jak to myslel. Myslím si, že tady asi každýho z nás okamžitě napadne ta stejná scéna z filmu Pelíšky.
1: A to tím prospějete, co?
0: Tak Tomáši děkujeme, teda děkujeme. Za chviličku Alvaro Soler, taky Sebastian a teď pojďme zavzpomínat na dnešní snídaně šampionů.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
4: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Kutí z Plzně.
5: Ahoj, ahoj. Tome.
4: Jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
3: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
4: Tak to je dobrý.
5: Tak Tome.
4: Tak aby to tam bylo.
3: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak.
5: Jak moc bys si přál tu dovču?
4: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
3: Na sedačce 1F není. Člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
5: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
4: To jako
3: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
4: No počkej, to fakt není sranda, jo?
5: Není to sranda, je to tvoje!
4: Tak to je neskutečný. Tak moc děkuju, teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
13: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
12: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
14: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
15: Lásko, jaký bys chtěla auto?
16: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
15: Ale já myslel, jakou barvu.
16: Barvu? Já tak to nevím.
15: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
17: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
18: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
19: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
20: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
21: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekuriera.cz. One by Allegro.
22: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu. Woo!

Na páteční odpoledne Alvaro Soler, je 13 hodin 36 minut a já bych teď chtěl, abyste si na chviličku zavzpomínali na vaše dětství, jo? Když jste byli malí, taky jste se museli v určitou dobu chodit domů ukázat, jenom aby vaši věděli, že jste v pohodě? Jasně. Dneska už je doba samozřejmě úplně jiná. Moderní technologie všechno změnily a my vám pomůžeme jít s dobou. Jestli už teď jste rodiče, máte děti, tak dobře poslouchejte a hlavně poslouchejte Hit Radio i o víkendu. Na webu hitradio.cz nám napište do dotazníku, jakou máte rádi hudbu, jaký hit a proč. A pokud o víkendu dopoledne tu vaši písničku uslyšíte i s vaším vzkazem, tak máte 10 minut na to, abyste se dovolali na číslo 800 937 937. A když to zvládnete, my vám za to dáme chytré hodinky Garmin za cirka 7,5 tisíce pro vaše dítě. Máme tady dva typy. Jednak pro ty nejmenší, Bounce 2, což jsou hodinky, díky kterým budete s vaším dítětem stále ve spojení. Mají spolehlivou GPSku a můžete s nimi volat i posílat SMSky. Je to vlastně jako ideální volba pro, řekněme, menší školáky. A pokud už máte doma pubertáka, tak Vivo Active 6, tak ty ocení každý aktivní teenager. Mají elegantní design, dotykový displej, umí víc než 80 sportů, dokonce jsou propojený s telefonem, to je samozřejmost, lze s nima platit a baterka vydrží až 11 dní. Takže se nemůžou jen tak vykecávat, jo? Vivo Active 6. Garminy tady u nás na Hit Radio jenom pro vás. V sobotu i v neděli ráno a odpoledne hraje se dvakrát denně, zhruba od 7 do 13 hodiny. Tak držím palce, pojďte na web hitradio.cz, tam se dozvíte veškeré podrobnosti a my pokračujeme dál. Za chviličku Lady Gaga s hitem Abracadabra a teď jedna romantická. Black Eyed Peas.

0: Lady Gaga, abrakadabra. Dobrý kouzlo. Dneska by nějaký kouzlo nebo zaříkávadlo potřeboval i náš tenista Kuba Menčík. Na Roland Garros postoupil jako nejmladší Čech v naší tenisové historii do semifinále a dneska bude bojovat o finále. Stojí proti němu teda víc než těžká váha, to je pravda, ale jak se říká, kdo se bojí, nesmí do lesa. V semifinále bude začínat ani ne za hodinku, v 14:30 odpoledne, tak to budeme sledovat i my tady na Hit Rádiu, protože ten kluk dneska bude psát historii. Tak zdravím do Prostějova, tam drží palce úplně všichni.
1: Hit Rádio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
6: Vstávej, musíme se rozejít.
7: Kolik je hodin?
6: 11 a tobě je 1:30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
7: Jo, ale to nejde tak náhodem.
6: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
7: Za 5 minut, jo?
6: S námi zapomenete, co je čekání.
8: Internext. Internet děláme my.
9: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz. Skonto na
10: byte. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
11: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: A tava!
16: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
17: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
18: Senkor.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle je nejhranější hit už vlastně letošních Vánoc, tedy loňských Vánoc. Je 13 hodin 58 minut, posloucháte Hit Radio. Jestli už za chvilečku půjdete domů z práce, tak věřím, že taky už máte takový malý Vánoce. No a pokud jste za volantem, tak doufám, že ve zpětném zrcátku neuvidíte blikat světýlka. Jak se aktuálně jezdí u nás na našich silnicích a dálnicích, tak to vám řekneme právě teď. Jsou tady zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Stále počítejme s kolonami na příjezdu do Zlína od Vizovic i v opačném směru. Dopravu u přechodů pro chodce tam hlavně ve špičce korigují pracovníci. Pondělí a úterý bude na Vršavě ve Zlíně uzavřený most ke sportovnímu areálu a Galaxii. Čeká ho oprava. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena je naše moderní šestimístná lanovka, která vás vyveze i z koli a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bikeparku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem.
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
13: Housebrand Café, per favore.
14: Sí, signora.
13: I v malém šálku lze dělat velké umění.
15: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
16: Hi, this is Ed Sheeran.
17: Hi, this is Madonna.
18: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
19: On air.
3: Online.
19: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
20: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, pohodové odpoledne. Poslanci zvolili nominantku Hnutí STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní sněmovny. Pětičlenné vedení dolní komory v čele s předsedou Tomiem Okamurou je tím pádem kompletní. Urbanová byla v nynější volbě jedinou kandidátkou. Starostové ji navrhli místopředsedy Hnutí Víta Rakušana, který v minulosti 4x neuspěl. Výši předporodní rodičovské si nastávající maminka nebude moci zvolit. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Novelu podepsal prezident Petr Pavel. Dnes podle výpočtu Institutu liberálních studií nastává den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, kdy lidé přestávají vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konto. Lidé letos pracovali na stát 155 dnů, o den méně než loni. A teď už něco z regionu.
21: Stavba Prštenské příčky, díky které lidé mířící na jižní svahy nebudou muset jezdit přes centrum Zlína, začne za rok. Radnice vyřizuje poslední majetkoprávní detaily a už má podanou žádost o stavební povolení. V Prštném vznikne mimoúrovňová křižovatka při modernizaci železniční tratě. Silnice pak povede po pravém břehu Dřevnice až pod Jižňáky.
22: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
21: Přes východ Moravy začíná postupovat dešťové pásmo, zapršet by mělo na většině území. Srážky budou večer ustávat a začne se vyjasňovat. Teploty 14 až 17.
23: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Páteční odpoledne pokračuje dál. Dneska máme 5. června, v kalendáři Dobroslav a Dobroslava. Upřímně, znáte někoho se jménem Dobroslav nebo Dobroslava? Já jsem na tomto světě 40 let a nikdy jsem nikoho takového nepotkal. Ale kdyby ano, tak mu moc rád popřeju. Tak všechno nejlepší za celý tým Hit Radia a my si dáme další hity. Za chviličku Linkin Park, teď Adele.
24: Hit Radio Zlín.

0: Je pátek, posloucháte Hit Radio, jsou 2 hodiny odpoledne a to znamená jen jedno jediné.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je tady náš oblíbený pořad Pravda nebo bullshit a tentokrát tak tady mám celkem zajímavý průzkum, který vlastně jako před víkendem se nám výborně hodí, jo? Takže
1: vědci
0: tvrdí, že 71% lidí v Česku tvrdí, že má na víkend spoustu plánů, jenom aby k ním nikdo nepřišel na návštěvu. Zajímavý, zajímavý. Je to tak nebo ne? Děláte to taky? Děláte to taky? To mě jako zajímá, jo? Hodně teda teďko. Děláte to taky, že si vymýšlíte, že máte na víkend naplánovaný nějaký výlety, že někam jedete jenom proto, abyste mohli být doma v klidu na gauči, jo? A nebo vám nevadí, že je u vás doma většině někdo nakýblovaný z návštěv? Dejte vědět na 777-937-777 na WhatsApp Hit Radio. Dáme si song a pak jdeme na vaše životní příběhy a zkušenosti.

0: Marshmallow a Jonas Brothers na Hitrádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Byla to rychlovka, jenom 2,5 minutky a WhatsApp Hitrádia mi tady opět zase praská ve švech. Ptal jsem se, jestli je pravda, že když věci tvrdí, že 71% lidí tvrdí v Česku, že na víkend už má spoustu plánů, jenom aby k ním nikdo nepřišel na návštěvu, tak jak je to u vás, jestli to tak děláte taky? Martin píše, hele, není to úplně o víkendu, ale dělal jsem tohle na střední, když se mi nechtělo odpoledne s někým ven. Chápu. Lucka, ha, ha, ha, kdyby jenom o víkendu. To je celý. Jasně, mluví úplně za všechno. Peťa píše, no jasně, zrovna včera jsem to říkala sousedce ve výtahu, že jedeme s dětmi na bazén a přijedeme až úplně pozdě večer. Další zpráva, ahoj, ano, dělám to dost často, když to neřeknu, je to jako den otevřených dveří. No a protože si rádi odpočineme, ale neradi kecáme, tak vždycky fakt něco naplánujeme a z odpočinku je nakonec minimum. Má to i tak velké plus, jsme jako rodina všichni spolu a sami. Krásný den, zdraví Aja. No tak to je hezký, že to nakonec ještě dodržíte. To si myslím, že bude velmi malý procento. Myslím si, že většina lidí opravdu jenom tvrdí, že nějaký plány má. A potom stejně doma čumí na televizi. Další zpráva. Ahoj, já se přiznávám, že to dělám, protože jsou návštěvy kolikrát, že ne a ne se zvednout a sedí a sedí a ani jim nevadí, že chcete mít klid, že máte třeba nějakou práci a tak dále. Prostě ano, dělám to, že říkám, že nejsem doma. Zdraví Renča z České Lípy. Zdravím Renču do České Lípy a přitom člověk už je jako dospělej, ne? Teď už bychom si to měli umět říct. Hele, díky. Jsem rád, že jste jako dorazili na návštěvu, ale už je čas, abyste šli domů. Ale takhle to prostě v tom reálném světě nefunguje. Právě proto je tady třeba hezká zpráva, kterou píše Lucka. A píše, ahoj, já návštěvy nesnáším a proto chodím na návštěvy já. To je geniální, geniální. Jak to máte vy? 777 937 777, pište zprávy, volejte hlasovky.

0: páteční odpoledne Miley Cyrus.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Takže
1: vědci
0: nám tvrdí, že 71% lidí tvrdí v Česku, že má na víkend spoustu plánů, jenom aby k ním nikdo nepřišel na návštěvu. Jak je to u vás doma? Píšete a voláte na 777-937-777. Jana z Mostu posílá zprávu. Hele, mě to teda vůbec nevadí, když se u nás netrhnou dveře. Mám partnera z Ostravy a když k nám dorazí jeho kumpání z Ostravy a Slivovice teče proudem, tak si občas říkám, že jsem se měla radši na něco vymluvit. Chápu. Co dál? Tady. Janča, ahoj, my většinou o víkendu fakt plány máme, takže o tomhle nemusíme kecat. A když chceme mít klid, říkáme to na rovinu. A pokud nás někdo pozve na návštěvu a nám se tam nechce, tak to taky řekneme na rovinu, že chceme klidný rodinný víkend. Většinou to dotyční pochopí. No ale taky ani vy žijete na úplně jiný planetě teda. To nebude v Česku tohle. Michal, hele, já to mám přesně obráceně. Každému říkám, že jsem doma a že když chce, tak ať přijde pomoct, že je tam práce až nad hlavu a nikdo nepřijde. Jasně, tak to je taky naprosto pochopitelný. A máš pivo zdarma? To u nás jako na západě Čech vždycky fungovalo. Já jsem z Plzně a tam prostě jako jakmile bylo štěně, tak to vždycky přišel každý. Jako nic moc jsme teda neudělali, ale to štěně padlo vždycky. Tak co teda, musíme udělat nějaký rozuzlení. Já si myslím, že v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu nemají. Není to pravda, je to bullshit. U nás je to podstatně víc lidí než 71%. No jo, no, prostě nejenom věci některý, ale i lidi některý jsou neměný. Jak to tam je? Jak síla starých vín? To bychom si mohli dát.

0: Kvor. Byli jste někdy na jejich koncertě živě? Jestli ne, doporučuju, to prostě stojí za to. Ale zkuste stát kousíček dál od podia, jinak vám bude jako velký horko, těch ohňů je tam opravdu, opravdu až nad míru. Škvor, síla starých vín, už se těším na léto na festivaly. Teď jenom v rychlosti zpátky k tomu tématu, který jsme měli před chviličkou v pořadu Pravda nebo Bullshit. Ještě přišla jedna zpráva od Michala a ten píše, je to Michal, myslím, že jo. Teď bych nerad kecal, to je jedno, ale ta zpráva zní, ahoj, dle toho, co říkáte, je asi něco špatně, já jsem totiž ta osoba, které ostatní říkají, že mají horu plánu na víkend. No, co k tomu říct, no, já bych si to nebral osobně, ty lidi to říkají určitě každému. Za chviličku Ed Sheeran, taky Rehab, Rock My Body, tady na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Go, go, go, gorila.
11: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
12: Hledáš stabilní práci a férové peníze? Společnost Adip přijme skladníky do Březnice u Zlína a do Napajedel. Nástup možný i hned. Čeká tě práce se čtečkou, ranní a odpolední směny a náborový bonus 20 000 korun. Pokud jsi fyzicky zdatný a máš zkušenosti ze skladu, piš ještě dnes na adip@adip.cz.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 30 minut, s vámi Jirka Pelnář, posloucháte Hit Radio. Za chviličku se rozloučíme, protože od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. A tak ještě předtím vám stihnou pánové. Hlavně pro vás, jo. Tady budu mít zásadní radu. Za 7 minut. Za 7 minut vám řeknu, jak můžete udělat šťastnou vaší paní během jedné minuty. A vůbec jí nebude vadit, že je to tak rychle. Počkejte si na to.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Ať ten den zatím máte úplně jakýkoliv, jo? Šéf vás štve, křičí, něco se nestíhá, hrozně moc práce, děcka něco chcou. V poklidu, protože od toho je tady odpolední show.
3: Jasně, my jsme v tom totiž s vámi, my to máme taky na prd, taky na nás křičel šéf a taky mě štvali děti ráno, to zvládnem.
2: Tak se tady chytneme za ruky společně a půjdeme spolu do odpolední show.
1: Dej si tu nejlepší náladu na východě Moravy. Odpolední show s Pavlem a Šárkou od 15 do 18.

0: Shakira na Hit Radio, chviličku před 3:15 odpoledne. A teď, pánové, všeho nechte, mám tady pro vás jednu radu ze života, jak udělat vaší paní opravdu šťastnou během jedné minuty a ani nebude tentokrát vadit, že je to tak rychle. Zapomeňte na dárky, zapomeňte na večeře, randíčka a tak dále. Její životní štěstí jí dáte ve chvíli, kdy si vezmete elektrický holící strojek na vousy a půjdete s ním na balkon. To je celý, nic víc. Věřte mi, že jakmile vás uvidí na balkóně nebo na zahradě, jak se holíte a všechny ty vousy bere vítr takhle pryč a nejsou úplně všude v koupelně kolem umyvadla, tak se normálně rozpláče štěstím. Nemáte zač. Udělejte to o víkendu a pak si v pondělí spolu tady na Hit Radio povíme. Těším se na vás ve 12 i s novýma srdcovkama. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek pátečního odpoledne, který i nadále užívejte s Hit Radiem a od 3 hodin s naší odpolední show.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína.

0: tatostrechy.cz.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
5: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
6: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
7: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl. XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už taky nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Naštěstí aspoň takhle na 15. hodinu nevidím žádné komplikace na cestách. Takové ty nečekané. Kdyby něco přibylo, určitě hlásit, hned to pošlu dál. Vaše dopravní info, volejte na 800 511 611.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: On Air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
5: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Ženu, kterou ve středu ve Zlíně na Letné napadla bachyně a potrhala jí nohu, dnes lékaři zlínské nemocnice propustili domů. Bude tam docházet ještě k ambulantnímu ošetření. Utrpěla středně těžké zranění. Bachyně ženu napadla na pěšině nad rodinnými domy na okraji lesa na Letné. Včera tam zaútočila i na dalšího člověka. Toho naštěstí nezranila. Co s bachyní bude, teď řeší myslivci. Podrobnosti si můžete přečíst na hitradiozlín.cz. Do Rady České televize dnes poslanci zvolili opět její bývalé členy Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. Neuspěli bývalý radní Pavel Matocha a Roman Bradáč, a to kvůli otazníkům kolem kontroverzní nahrávky, podle které měli dostat zaplaceno za volbu ředitele České televize. Do rady naopak sněmovna vyslala bývalého poslance ANO a někdejšího moderátora Stanislava Berkovce. Turistů v Česku přibývá. Do hotelů a penzionů dorazilo během prvního čtvrtletí téměř 4,5 milionu hostů. Oproti loňsku je to nárůst o víc než 5%. Pokračuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
6: Pozitivní je také fakt, že návštěvnost meziročně vzrostla ve všech krajích. Zároveň vidíme, že cestovní ruch dnes ovlivňují nejen cena a kvalita služeb, ale stále více i pocit bezpečí, dostupnost a jednoduchost cestování. Právě v těchto oblastech má Česko opravdu silnou pozici.
5: Nejvíc turistů se ubytovává tradičně v Praze. Tenista Jakub Menšík už rozehrál životní utkání o postup do finále Grand Slamového Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova čelí na pařížské antuce světové trojce Zverevovi. I ten usiluje o první Grand Slamový titul. Kubovi držíme palce.
7: Ahoj, chci zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
1: Počasí v pěti slovech.
0: A Šárka Holubcová.
8: Ještě déšť, víkend bude slunečný.
0: A i kdybych mohl já počasí v pěti slovech, tak bych řekl, dneska je teda ale hnusně.
1: Hit Radio Zlín.
0: Odpolední show na Hit Radio Zlín startuje. S vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová. My se tady do 18. když dovolíte, zdržíme. No ale samozřejmě za chvilku poslední možnost zapojit se do soutěže o 1000 korun, nebo voucher na 1000 korun do 7 Art ve Zlíně v Malenovicích. Pokud byste měli nějaké své příběhy z dětství, tak teď je čas je vytáhnout.

0: Taky Cyril, tady na Hit Radio Zín odpolední show, s vámi Pavola Šárka. No a teď je poslední příležitost, dáme vám tak 5-6 minutek na to. Ozvat se na 601 13 1305 na náš WhatsApp s nějakým rychlým příběhem, třeba v hlasovce, ať to nemusíte psát, je přece jen pár minut na to, nám pošlete příběh z vašeho dětství, co jste třeba vyvedli, co se úplně nepovedlo.
1: Chceme vidět jako kreativní příběhy, že
0: tak,
1: jo?
0: Tak,
1: právě, už nám tady psali, jak vymalovali babičce dům, že jo, fasádu upravili bahnem.
0: No,
1: jasně, pak jsme tady měli tu dcerku, co si počmárala nábytek a pak to musela chodit asi umít, no. Že jo?
0: Včera vítěz, kterého jsme vybrali, tak ten zase objevil nějaký sádrokarton, nebo
1: ne, skelnou vatu
0: vlastně.
1: No jasně,
0: jo,
1: skelnou vatu si házel za krk, tomu jsme taky hodně to.
0: Takže taky velká paráda.
1: Takže sice kůži už nemá, ale poukázku vyhrál, takže.
0: Tak aspoň, hele, všechno zlé je k něčemu dobré. Jednou se ti stane taková tragická věc a pak prostě za třeba 30 let vyhraješ voucher. Ani nikdy nevíš, kdy ti to co hezkýho přinese. Tak prosím vás, teďka na vás, 601 13 1305, mrkněte na náš WhatsApp, rychlosti ještě napište, pokud se chcete zapojit o voucher na 1000 korun do 7 Art ve Zlíně v Malenovicích.

0: Damiano Dave na Hit Radio Zlín a v tuto chvíli uzavíráme soutěž o vouchery na 1000 korun do 7 Art Zlín Malenovice, kde si můžete kreativně vyřádit a namalovat nějaký obraz, ne štětci, ale opravdu jako kreativní tvorbou, nevím, různýma šipkama na balónky, to říkám pokaždé, pak jsou tam různé
1: ale na to, že jsi tam sám byl, tak to nedokážeš vůbec dobře popsat. Jako.
0: Já jsem udělal asi 4.
1: Já myslím, že jste vylíbali barvy do takové nádoby, kterou jste pak poslali pod, jako nad ten obraz, že jo?
0: Kivadlo!
1: No kivadlo, no
0: dívej. Já jsem hledal vždycky hledám to slovo, kivadlo jsme používali. No tak prosím vás, pro dnešní den vybírám, a není to protekce, vybírám Radka. Radek točí, a teď ty k tomu budeš mít co nejvíc říct.
1: Dobře.
0: Dávej pozor. Největší dětský průšvih byl, když jsme na základní škole ve Kvasicích v 9. třídě, pozor, zasadili v pěstitelské výchově místo růží fazole. Ty růže tam samozřejmě vyrostly, ale i ty fazole a hrozila dvojka schování. Pozor, moje nejoblíbenější spolužačka Šárka by mohla vyprávět. A ještě jako, okay. To pokračuje, já jsem se s ním psal, říkám, praskni na ní na něco. A on,
1: ne.
0: Jasný, ona byla šprtka, seděla přede mnou, ale hodně mi pomáhala. Pozor. Byla to moje tajná láska školní, mám ji rád, a ona
1: jo,
0: to ví.
1: Jo, já vím. No, tak Radku zdravím, ano.
0: Jsem se chtěl zeptat, co ty a Radek, jak se máte?
1: Hele, to je tajný, to ti tady říkat nebudu.
0: Tak proto odcházíš někdy z práce dřív, jo, takhle. Co se nedovíme.
2: Hit Radio. Pamatujete na chvíli, kdy jste jako děti něco trochu přehnali? Třeba pokreslenou zeď, ostříhanou panenku, nebo pokoj, který vypadal jak po výbuchu pastelkového granátu? Tak přesně tyhle historky chceme tento týden slyšet. Na Hit Radio Zlín slavíme Den dětí společně se 7 Art Zlín. Místem, kde je nepořádek nejenže povolený, ale dokonce vítaný. Posílejte nám svoje největší dětské průšvihy a vyhrajte rodinný zážitek plný barev, smíchu a kreativního chaosu, protože někdy ty nejlepší vzpomínky vzniknou právě ve chvíli, kdy bylo doma až podezřelé ticho.
3: Hledáte originální zážitek ve Zlíně nebo Olomouci? 7 Art. Moderní zážitkové malování pro děti i dospělé. Přijďte tvořit, relaxovat a odnést si vlastní obraz. 7art.cz.

0: zeď. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Tak co na to říkáš, Baru?
3: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
2: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
14: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pipit.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Takže skupina Vohnout, Svaz českých bohémů, já si myslím, že k pátku úplně optimální skladba. Tady na Hitradio Zín odpolední show, s vámi Pavel a Šárka. No a prosím vás, my jsme tady před asi třema dnama, myslím si v tomto týdnu na začátku, informovali taky o tom, že se v té ulici u malého, nebo u bývalého soudu ve Zlíně, u Modusu vlastně, ty billboardy, které tam jsou, že se udělali na bílo, aby tam mohli místní street artoví umělci něco vytvořit. Oni tam něco vytvořili.
1: Oni, ano, něco, přesně tak, no. A místo nějakých krásných, srdcervných, nádherných obrazů, které jsme tak trošku doufali, že se tam objevily prostě takové ty jako prostě podpisy, taky se tomu říká, že jo, jasně. No zatím to moc hezky není, co si budeme, jako jo.
0: Je tam jeden, který je takový trošku
1: aspoň trochu barev, maťan, jako,
0: jo, to je pěkný,
1: jo,
0: ale,
1: no,
0: jinak,
1: ale jinak je to dost
0: omlouvám se, ale umělectví vám, kluci, nejde, co jste tam něco malovali.
1: Ale pozor, pan primátor říkal, že máme dělat předčasné závěry, že třeba jako se to vyvine postupně, víš, teď tam přijde někdo a celý to překreslí konečně na to umělecké dílo.
0: Hele, když vidím, co tam je, tak si říkám, že do toho půjdu taky. Takže pokud byste chtěli vidět mě v akci...
1: Počkej, já umíš se podepsat vůbec?
0: To sice ne, ale já tam namaluju to, co jsem maloval vždycky na záchody v základní škole.

0: že Flipside a že prý taky Trumpets. Na Hit Radio Zlín odpolední show s vámi Pavel a Šárka. Co se směš?
1: Já nevím, proč říkáš jako že prý.
0: Napadlo, že to řekneme jako originálně, jako že prý.
1: Aha,
0: to,
1: jo, tak no. Zase 3, 2, 1 smích. Dobře. Co tam máš dál? Popojedem.
0: Mě to jde samo, prostě se svácám sobě. Tak já jsem rád, že ve Zlínském kraji jsem se pobavil úplně sám. Prý nás, prosím vás, začíná čím dál víc trápit. To, co teďka lítá venku, že letní chřipka.
1: No, jo no, můj milý je nemocný. Jo, prosím tě, umřel na chřipku, na rýmičku nějakou.
0: Bejval, dívej se, no, tak. No. Takže Šárka, mimochodem, kdybyste nevěděli, pánové, 155 cm vysoká zhruba, chodí do dětského si nakupovat, ale jinak příjemná
1: ne,
0: baba.
1: Ne, ty jsi smrát.
0: Neskaží.
1: Ne, já věřím, že přežije, jako uvidíme, ale nevypadalo to dneska
0: on ještě
1: úplně.
0: Žije.
1: No zatím, ale nevím, jako těsně.
0: Tak to je hotovo, to už jako týdenní program si nekupujte, to je zbytečný. Já jsem jinak chtěl právě dodat, že já jsem v životě nebyl nemocný v létě. Nebo v takhle v teplu. Já vždycky jsou jako přes zimu. To je jako klasika, protože prostě chodím špatně oblíkaný, ale
1: počkej, ty jsi byl nemocný teďka nedávno?
0: To nebylo teplo, to bylo jako
1: škaredě. To bylo takové jako jaro, dobře no.
0: Tož.
2: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Nejvybarvenější zážitek vašeho života?
8: Vybarvený běh Kroměříž.
7: V sobotu 6. června na Kroměřížském velkém náměstí. Zaspívá Anna K, Raego, uvidíte bubenickou show Groove Army.
8: Celý den atraktivní program a několik překvapení.
7: Mrkněte na www.vybarvenýběh.cz. 6. června Kroměříž.
8: Vybarvený běh.
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
9: Jsou tady.
11: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
9: Řekni to všem.
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
15: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
19: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
20: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
21: Unihobby.
20: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
22: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
23: Tak dobře poslouchejte.
22: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
23: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
22: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
23: Budete viset 101 metrů nad zemí.
22: A pak...

0: klidně se běhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky
2: CZ.
4: Skonto nabité.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Skonto nábytek.
0: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: sympatický to švédský pozdrav, a to Roxeťáci na Hit Radio Zlín, a tady odpolední show s Pavlem a Šárkou. Co se na mě tak...
1: Nic, a čekám, co z tebe zase vypadne za moudro.
0: Ty se na mě dívala, kdybys něco chtěla říct. Tak já budu pokračovat, já jsem jenom chtěl říct, že docela samozřejmě ode mě dostanete kvalitní muziku, nejkvalitnější informace z hudebního světa, jako je Alan Walker, Kamrat, tolik ode mě, pak od Čárky uvidíme ve zprávách.
1: Hej, tož to budou taky krásné kvalitní informace z regionu třeba. Třeba ti jako řeknu, kde je nový radar u nás ve Zlínském kraji, aby se zdal majzla, jo.
0: Dobře, tak
1: je fakt,
0: jo.
1: Že to je informace spíš pro mě, protože z nás dvou jezdím rychle já, ne ty. Tak.
0: Já vám něco řeknu, my jsme dneska jeli autem a Šárka mě poučuje o tom, jak mám řídit.
1: Tož protože mi bylo špatně, tak blbě si řídil, že mi bylo špatně, tak pomalu jsme jeli.
0: Kdo z nás dvou chytil smyk?

0: Za námi už taky kamarád na Hit Radio Zlín, tady je 16. hodina a jdeme na cesty. Teď v nejlepší dopravní servis na východě Moravy, aspoň že na cestách je klid, aspoň že při tom pátku, takhle na odpoledne, nemáme žádné nečekané nehody, tak já jenom doufám, aby nám to vydrželo. Kdyby se to samozřejmě změnilo, tak vaše dopravní info, volejte na 800 511 611.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu.

0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Štýl, nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
0: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
3: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Po zkušebním období přechází radar ve Valašské Polance do ostrého provozu. Spadá pod městskou policii v Setín a měří úsek od pomníku obětem první a druhé světové války až po parkoviště u nákupního střediska Jednota. Měří v obou směrech, a to jak průměrnou rychlost, tak okamžitou v místě mostu přes Senici. Novou ombudsmankou se stane právnička Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská se ujme funkce složením slibu a nahradí přesluhujícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Zlínský kraj chce dál podporovat vzdělávání zdravotnických záchranářů. Důvod je jednoduchý, záchranářů je nedostatek. Na Univerzitě Tomáše Bati proto vznikl nový vzdělávací program. Víc nám o něm řekne mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
4: Studijní program zdravotnické záchranářství byl za podpory Zlínského kraje na Univerzitě Tomáše Bati akreditován v roce 2024. Vznikl jako odpověď na rostoucí potřebu kvalifikovaných zdravotnických záchranářů, a to nejen ve Zlínském kraji, ale i v celé České republice.
3: Univerzita musela pro zajištění výuky sestavit tým odborníků, protože jejich stávající kapacita byla pro nový program nedostačující.
5: Ahoj. Chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
0: Hit Radio Zlín.
6: Odpolední show na Hit Radio Zlín pokračuje. S vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová. My tohle hodinu ale odstartujeme hned jednou velkou omluvou. Omlouvám se do Střížovic.
7: Že co jsem proved, prosím tě?
6: Nic, já jsem o vás vůbec nevěděl.
7: Fakt jo,
6: prosím vás.
7: Nekeci, tožta, já jsem jezdila do školy přes Střížovice pravidelně, no. Zkvasit na krompl, no.
6: Žije tam hned, omlouvám se všem, 257 lidem,
7: co tam
6: žijete.
7: A co tady makruješ ty čomry,

0: to byla dvojice jak lusk. Eva Farná, Miraj na Hitradio Zín, odpolední show, s vámi Pavla Šárka, taky dvojice jako lusk, jsme se pochválili sami. Tak prosím vás, teďka o víkendu, já mám náladu na něco jako hodně speciálního. Já jsem si řekl, že nechci nikam, kde je jako hrozně moc lidí.
1: Prosím tě, nechci to říct radši doma ženě, jako proč to říkáš nám tady?
0: Takhle speciální věci bych neříkal do éteru.
1: No to doufám, ale u tebe člověk nikdy neví.
0: Ty jako manželce vždycky posílám e-mailem s přiloženýma fotkama.
1: Tak prostě. A nebo videem rovnou, ano.
0: Takhle se to dělá.
1: Nauč se to do víkendu.
0: Já si tě vyzkouším. Ne, prosím vás, možná se taky chytnete mojich myšlenkových pochodů. Vidíme se na, doufám, na selském dnu ve Vlachovicích. Zítra mezi 9 až 17 hodinou, takže vlastně po celý den se můžete zastavit.
1: A co to je takový selský den, jakože nějaká zabíjačka tam bude?
0: Taky, jako takové ty domácí dobroty, nadspem se do toho nějaký ten něco jako vizoviánky nebo něco podobného se tam bude hrát, ale co je tam specifické, je tam mistrovství České republiky ve stříhání ovcí.
1: Hezky, pěkně, nekecej.
0: A mě to právě přišlo hrozně fajn, protože já jsem to viděl jenom na TikToku nebo podobně, jak se stříhají ovce. A tady nejen, že to uvidíme naživo, ale ještě uvidíme mistrovství České republiky. A já budu fandit, já si někoho vyhlídnu a řeknu, ty budeš favorit, kamaráde, a jestli to nevyhraješ.
1: Podle čeho si ho vybereš toho favorita? Jako?
0: Kdo mi bude jak sympatický.
1: Jo, dobře.
0: Jo, takže uvidíme.
1: Kdo bude mít rád ty ovce hodně.
0: A nebo kdo mi dá peníze, tak to budu fandit.

0: Tady na Hit Radio Zlín, odpolední show s Pavlem Šárkou, si musíme říct jednu věc. Já jsem velmi nepříjemný člověk, pokud jde o vstávání brzo, ráno. Já to fakt jako nezvládám a obdivuju vás všechny, co dokážete stát třeba 6 ráno. Nebo
1: já se hrozně těším, až ti syn začne chodit do školy a budeš prostě každý den takhle vstávat.
0: To je, víš co?
1: Chystat snídaní, svačinku, aktovečku.
0: To je dobrý, protože vstanu, budu protivný, takže on bude co nejrychleji jako chtít zmizet.
1: Že tati, já ani nechci snídat, měj se.
0: Díky, naschle, dobrou. A já si půjdu lehnout. Takže to je, ještě asi dospím, jo, ale teďka, protože prostě chodíme pracovat odpoledne, já třeba pracuju fakt jenom odpoledne a pak večer a pak jako na noc. Už když mám na nějakou moderovačku někam jet, jako na 9, tak to už je něco jako co, už se nechce mi.
1: Od dneska Pavlíka donutili 6.15 být v rádiu.
0: Prosím vás, 5.40 budík, jakože tak to byla taková odpornost, co jsem viděl.
1: Ale byl to krásný důvod, že jo, protože nás si pozvali do Slavičína, do základní školy, protože jedna posluchačka tam má dcerku, která teď vychází 9, odchází ze základky, že jo, no a chtěla takhle poděkovat celému učitelskému sboru i samozřejmě panu řediteli a panu školníkovi, protože
0: byli zlatí velmi.
1: To už teďka víme, že jsou velmi sympatičtí párové, takže všem jsme tam měli udělat kafíčko, rozdat čokoládky, bylo to super náhodou nakonec.
0: To chci právě říct, že na to, jak já jsem jako kolikrát protiva, že vlastně musím vstávat někdy brzo a fakt jako to nezvládám moc úplně jako psychicky, tak dneska to bylo super. Já jsem stál, já ani nevím proč, s takovou dobrou náladou už jsem ten Slavičín cítil, člověče.
1: Ne, ty jsi věděl, že pojedu já, tak se těšil.
0: Ne, já jsem totiž věděl, že nebudeš řídit ty, takže jsem byl úplně v pohodě, víš, jako jsem byl úplně v zenu.
1: Krásný.
0: A mimochodem musíme teda pozdravit nejen pana ředitele a učitelský sbor, ale zároveň i školníka. Co my jsme se dozvěděli?
1: No, že je to bývalý policajt. To je úplně skvělý. Ale jako fakt takový ten jako těžko odjedenec, no. Takže jako promiň, ale ten má jako pořádek v šatnách, no. To jako věřím. Počkej, ještě hudebku učí přece bývalý DJ, že jo? Nebo vlastně stálý
0: ano,
1: DJ.
0: Říkal, že ještě
1: stále hraje, tak no. To je hodně top.
0: Takže super, super škola, kde se asi děcka nenudí.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
9: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
10: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
11: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
12: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
13: Kaufland.
14: Jsou tady.
13: Jsou tady.
15: Jo, jsou tady.
16: Jsou tady.
13: Řekni to všem.
16: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
13: Jsou ještě tady?
17: Jsou tady.
18: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Tady Hit Radio Zlín, odpolední show, nastal čas dát si NZ-kone neboli nejzbytečnější zprávu dne, kterou si ještě večer budete pamatovat. A dneska je to True Crime.
1: NZ-ko, NZ, nejzbytečnější zpráva.
0: Jenže je to spíš možná life crime.
2: No každopádně po téhle zprávě se bude každý z nás velmi dobře dívat na lidi kolem sebe, protože v průměru každý z nás potká v životě 18 vrahů. Je to teda odhad odvozený z průměrného počtu lidí, které jako za život potkáme, a celosvětové míry kriminality, a fakt prej 18 vrahů za život prostě potkáme na ulici někde.
0: Myslíš, že jsem s těma mluvil?
2: Jo, dost možná, no.
0: Člověče, a jak to jako zjistíš? Dobrý den, nejste náhodou?
2: Nejste vrah?
0: Jo.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: Hit Radio Zlín s vámi, stejně tak jako odpolední show, tady na Hit Radio Zlín s Pavlem a Šárkou. A prosím vás, teďka takové trošičku možná ostřejší téma, a to mobilní hospic Strom života. Ten se rozrůstá a hledají nové lékaře a sestry na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. My jsme měli tu možnost mluvit taky s Radkou Fébre z mobilního hospicu, právě Strom života, tak co přesně mobilní hospic Strom života rodinám nabízí a proč je o vás vlastně takový zájem?
1: Pomáháme lidem prožít závěrečné období života doma se svými blízkými. Naše sestry a lékaři vyjíždějí přímo k rodinám, aby jim v této těžké chvíli umožnili být spolu. Zájem o naše služby je obrovský a proto se neustále rozšiřujeme.
0: Strom života se teďka rozrůstá, znamená to, že doplňujete týmy?
1: Přesně tak. Chceme být našim pacientům co nejblíže a proto doplňujeme týmy o další sestry a lékaře.
0: Jaké jsou ty hlavní benefity práce ve Stromu života?
1: Hlavním benefitem je dostatek času na každého pacienta a flexibilní pracovní doba. K tomu nabízíme služební auto i k soukromým účelům a maximální podporu týmu. Vše důležité najdete na www.stromživota.cz.
0: Za to moc krát děkujeme, říká Radka Fébr z mobilního hospicu Strom života.
2: Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
3: Hulín napojedla směrem k vyhlídce, pozor, je tam překážka.
2: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
4: Vstávej, musíme se rozejít.
5: Kolik je hodin?
4: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
5: Jo, to nejde tak náhodem.
4: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
5: Za 5 minut, jo?
4: S námi zapomenete, co je čekání.
6: Internext. Internet děláme my.
7: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
8: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
7: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
9: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
12: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Go, go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
14: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazu.

0: kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: One-man show foundation, nebo je cizí zeď, na Hit Radio Zlín, tady odpolední show, s vámi Pavla Šárka i takhle při pátku. Já doufám, že už máte taky po práci a doufám, že máte po obědě, že už jste jako vykešovali, zaplatili za oběd, že už si to užíváte.
1: Už tuhle hodinu už snad všichni jsou po obědě, ne?
0: No tak někteří třeba jako já to teprve budeme dohánět.
1: Dobře.
0: Já si dneska budu dávat sov, což je sov. Snídaně, oběd, večeře dohromady. Ani nevím jak, ale nějak náhodou jsem narazil na seznam top míst, kde se v Praze najíst za pár korun. Tak jsem to jako rozklikl. Já za chvilku pochopíte, proč o tom mluvím. V centru Prahy je hned několik míst jídelen, kde se najíte zhruba za 130 korun. A je to fakt jako prý dobrý jídlo.
1: A je to nějaký šílený fast food, ne?
0: A mě jako napadlo. Ne, normálně jako fakt dobré jídlo, svíčkové a podobně. A mě jako napadlo, proč my to tady nemáme a pokud? Je to tady vůbec?
1: Jakože ve Zlíně.
0: No je to nějaká jídelna.
1: No jasně, že jo.
0: No jak to, že to
1: jasně,
0: nevím.
1: Jasně, jedna je to pod radnicí kousek třeba například.
0: A jo, vlastně.
1: No vidíš.
0: Tam jsou zastavárny.
1: Ano.
0: Tam jsem chodil.
1: No vidíš, aha,

0: things that I've got.
1: Taky Benson Boone na závěr 16. hodiny. Jdeme na cesty. V nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně se z ulici Tlumačovská ve Kvasicích. Tady máme nehodu dvou osobních aut, která se prošetřuje, projíždět se dá, ale se zvýšenou opatrností. Tak tady opatrně. Jinak nevidím žádné další komplikace, kdyby se něco objevilo, vaše dopravní info. Volejte na 800 511 611.
2: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
3: Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
2: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaj Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
6: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 17 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Blíží se doba letních festivalů a řada z nás bude nakupovat vstupenky přes internet. Máme si u toho dát ale velký pozor. Podvodníci například začali vytvářet falešné weby, které vypadají jako oficiální prodejní portály. Další nástrahy popíše Tereza Genzerková z D-testu.
9: Pokud už se spotřebitel rozhodne koupit vstupenku od jiné osoby než oficiálního prodejce, doporučujeme důkladně ověřit, s kým jedná a komu posílá peníze. V praxi se spotřebitelé mohou poté setkat například s padělanými vstupenkami nebo se situací, kdy je jedna vstupenka prodána více osobám.
8: Jedním z varovných signálů pro nás může být třeba příliš nízká cena. Ženu, kterou ve středu ve Zlíně na Letné napadla bachyně a potrhala jí nohu, dnes lékaři zlínské nemocnice propustili domů. Bude tam docházet ještě k ambulantnímu ošetření. Utrpěla středně těžké zranění. Bachyně ženu napadla na pěšině nad rodinnými domy na okraji lesa na Letné. Včera tam zaútočila i na dalšího člověka. Toho naštěstí nezranila. Co s bachyní bude, teď řeší myslivci. Podrobnosti si můžete přečíst na hitradiozlín.cz. Evropská unie zatím neproplácí žádné dotace pro holding Agrofert. Peníze začne vydávat, až se bude jistá, že je vyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Ten v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Unie teď veškeré okolnosti prověřuje. Jakub Menšík dál bojuje o svoje první grandslamové finále. Na Roland Garros první dva sety proti Zverevovi prohrál 5-7 a 2-6. Třetí set ale 20-letý rodák z Prostějova ovládl 6-3. Dál držíme Kubovi palce. Déšť už nám na východě Moravy pozvolna ustává a začne se taky protrhávat oblačnost. V noci už má být skoro jasno a minima spadnou zhruba k 7 stupňům. Zítra bude parádně slunečno a až 25 stupňů. I v neděli bude většinou polojasno, jen chvílemi se může trochu nakupit oblačnost a výjimečně by mohlo zapršet.
10: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
7: Hit Radio Zlín.
1: Poslední 60 minut odpolední show nejen dnes, ale pro tento týden. Odpolední show na Hit Radio Zlín. Ještě než se rozloučíme, tak se podíváme na to nejkrásnější s dětmi, a to uspávání.
11: Ano, ten moment, kdy usnou a máš volný večer, to miluju.
1: Je nejkrásnější část většinou z celého dne.
11: Jo.

0: taky Pitbull, Christina Aguilera na Hit Radio Zim, odpolední show, s vámi Pavla Šárka. No a opět se teďka strhla taková debata na internetu na téma uspávání dětí.
1: Nesnáším debaty na internetu, tam je každý takový odborník na to, jak by druhý člověk měl žít svůj vlastní život.
0: Já to
1: nenávidím.
0: S tímhle úplně nesouhlasím, já se dívám na emimino.cz, které je úplně odborníků.
1: Výborně.
0: Jako znalých životem, jsou vždycky...
1: Tam je to samý Mimísek a manža a smažený Godhaj, no nahera.
0: Ale udělat vysokou školu života není jen tak. Takže prosím vás pěkně, jenom jsem chtěl říct, nenechte se tím pohltit. Zase se totiž jako řeší, že do kolika let bychom měli uspávat jako rodiče, že tam s nima budeme, anebo jako kdy je nechat, ať spí sami. A je to prostě individuální, každý si to udělejte, jak chcete.
1: A víš co, já myslím, že úplně každý rodič, věřím, že každá maminka rozhodně a každý třetí tatínek zhruba průměrně, dobře ví, že prostě i když máš děti kolem třeba 10-12 let a lehneš si s nima večer, tak konečně je ten moment, kdy máš prostě prostor otevřít velké životní otázky, konečně ti řeknou třeba, jak se měli,
0: jo, to je
1: co
0: mega
1: je
0: pravda.
1: Trápí, a tak to je prostě nejhezčí moment. Jako.
0: Já třeba uspání, pardon, já to moc nemám rád, ale já to jako nemám rád z takového, že nechce se mi, a když už ale tam jdu ho uspávat, tak já si to hrozně užívám.
1: No, právě.
0: Je fakt, že o mě vždycky vykecá všecko možný.
1: Přesně tak.
0: Teďka nedávno tady padla hrozně divná otázka, ležíme, a on říká, že dědeček nežije, a říkám, no ne, nežije. A on říká, to tě musí mrzet. Říkám, ježiš, to je hezký. Hezky,
1: pěkně.
0: A Lena to říká, no já jsem viděl dědečka. V ten moment se balím kufry, říkám, končím.
1: Kde jsi ho viděli pod postelí? Je tady teď s námi?

jsem, tu některou plamen.

ještě ladí.

0: Kapela Krištof, odpolední show na Hitradiu Zlín, za námi je single Lolita, nicméně já bych se chtěl vrátit.
1: Prosím tě, ne. Já se fakt bojím teď už jako, nebudeš to se na mě nějak tím já stavovat,
0: jsem,
1: jo?
0: No chtěl jsem, ale to vynechám.
1: Dobře, to si hodný.
0: Ty jsi mě počkej, fakt zastavila,
1: ale,
0: když
1: ale
0: chtěl.
1: Počkej, ale jestli řekneš Lolita a teď se přepneš na Zlín Film Festival pro děti a mládež, to taky není dobrý, hele.
0: Takhle, festival skončil ano. Ve středu a měl závěrečný gala večer, na kterém se děkovalo. Co je?
1: Já nevím, prostě já po té Lolitě se mi to nehodí k tomu moc, jako.
0: Tak já bych vám to řekl za chvilku třeba.
1: Asi jo, radši za chvíli.
2: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Je, tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
6: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
0: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
15: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Kutí z Plzně.
1: Ahoj, Tome.
15: Jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
0: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
15: Tak to je dobrý.
1: Tak Tome.
15: Tak aby to tam bylo.
0: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak.
1: Jak moc by si spřál tu dovču?
15: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
0: Na sračce 1F není, člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
1: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
15: To je jako fakt.
0: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
15: No počkej, to fakt není sranda, jo?
1: Není to sranda, je to tvoje!
15: Tak to je neskutečný. Tak moc děkuju, teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
14: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Pojďte, Alphaville, Eva Max, odpolední show na Hit Radio Zlín, tak já doufám, že už máte po práci, že už konečně začal víkend a tak, jak jsem před chvilkou sliboval, že se budeme ještě vracet ke Zlín Film Festivalu, prosím vás, ten skončil, jo? Zlatý střevíček si odnesl Petr Kostka, výborný, jeden z nejlepších, za mě, jeden z nejlepších herců, které Česká republika má.
1: Až tak rád ho máš, jo?
0: Já ho hrozně zbožňuju.
1: A čím tě tak dostal?
0: Že byl univerzální, že on zahrá úplně všecko, jo, úplně neskutečný. Vlastně.
1: To asi ono.
0: Že nebyl škatulkovaný jako princ, nebo král, nebo já nevím. Tak jinak, on tam děkoval v té řeči a přišlo mi něco, co tam řekl hrozně hezké. On tam děkoval za to, že lidé dneska si třeba postěžují, nebo si, já nevím, poděkují, nebo něco, ale že neumíme chválit. A ne, neřekl to jako, že neumíme, ale že bychom prostě měli více chválit. Tak já bych vás chtěl pochválit za to, že jste zvládli další pracovní týden.
1: Nic to je krásné.
0: Nebudu si z toho dělat výjimečně srandu, ale opravdu jenom chválím za to.
1: Teďka ještě mě pochval za něco speciálního.
0: Dáme si muziku.
1: Děkuju.
0: Jsi skvělá, jsi úplně úžasná, jo. Jsi krásná a...
1: To budu mít božský víkend teď konečně, jo.
0: A tohle si vystřihni, to si nechej a doma si to pouštěj.
1: Před spaním.

0: Tak, jak jsme vás tady v odpolední show na Hit Radio Zlín před malou chvilkou vlastně chválili, tak teď si budeme stěžovat.
1: No, jak jinak, ano. Takže Petr Kostka měl pravdu, ano. Lidi si neustále stěžujou. Cacek jeden vstup, teda nás tady všecky pochválil a teď už se zase stěžuje.
0: Pozor, já si jdu stěžovat. Je to osobní rovina. Já si jdu stěžovat na vlastní manželku.
1: O, tak to nás zajímá. Drbíčky, drbíčky,
0: pojď. Jsou to takové trošičku drbíčky. Já jsem v manželství od října, čili nějakých 7-8 měsíců.
1: A máš pocit, že už jsou to roky, že?
0: To ne, ale po takhle krátké době mi žena začala něco zakazovat.
1: Jako počkej,
0: ona včera přišla.
1: Nic nezakazovala předtím.
0: Ne.
1: Fakt, tak to je zase hezký od ní.
0: Ona včera přišla večer a řekla, podívej, našla jsem tvoji starou mikinu. A říkám, ježiš, ta je hezká, tu si vezmu. Zítra do práce. A ona, ne, jsi můj manžel, já ti zakazuju tuhle špinavou mikinu.
1: Já ji miluju, Julie, ježišmarja, děkuju, já tím trpím tady furt, Cáca nosí prostě jednu a tu samou mikinu už roky, tak doufám, že to ona, že ji vyhodila, ne, spálila demonstrativně.
0: Právě jiná, byť je špinavá, ona, že to jako vypadá, jsem řekl, já si to klidně vezmu zítra. A já jsem jenom, hele, posluchači se mě zastanou, protože... Teď se na mě podívejte, posluch... A? Nemůžete, jo? A? Vám je jedno, v jaké mikině
1: ale
0: jsem.
1: Ale já tě vidím, Pavle. A točíme Rilska, tam tě ty lidi taky vidí. Každý naše jedno Rilsko má jednu stejnou tvoji mikinu, neschovávej mě za stůl.
0: Tak jsem zvedl stůl, už na mě není vidět, užij si ten pohled mých očí.
1: Já jsem si stoupla, zase to vidím.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, teď se to úplně všude, beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce, Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: tisku levně.cz.
9: Náplně hned.
10: Hledáš stabilní práci a férové peníze? Společnost ADIP přijme skladníky do Březnice u Zlína a do Napajedel. Nástup možný i hned. Čeká tě práce se čtečkou, ranní a odpolední směny a náborový bonus 20 000 korun. Pokud jsi fyzicky zdatný a máš zkušenosti ze skladu, piš ještě dnes na adip@adip.cz.
11: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
4: Hit Radio Zlín.
12: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: na Hitradio Z, nastal ten čas, abychom se rozloučili. Ale loučí se jenom 50% odpoledních show na Hitradio Z, protože ty o víkendu nebudeš.
1: Já jsem se lekla, že mě právě ženeš do práce. A ne, takže ty jdeš makat zítra.
0: Já jdu zítra. Tak jo, tak užijte si víkend, opět připomínám, bez kolegů, mějte se skvěle. No a uslyšíme se samozřejmě v plné sestavě zase.
1: No, někteří se uvidíme, no, máme radost.
2: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Slavičíně začal Karpaty Hardfest, tak kolem Army Parku dnes i zítra projíždějte opatrně. Zítra večer bude život taky kolem Centro Zlín v Malenovicích. Je tam tuning sraz, počítejte se silnější dopravou v okolí. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Plot? Jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. plotky.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: www.sportu.cz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Česko bude mít novou ombudsmanku, stane se jí právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská nahradí přesluhujícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Policisté v souvislosti s nálezem části lidského těla v Kinčperku nad Ohří obvinili jednu osobu z vraždy. Navrhli její vzetí do vazby. Hrozí jí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem se kriminalisté zabývají od středy. NASA ukončila poplach a povolila astronautům návrat do mezinárodní vesmírné stanice. Posádka ISS se musela ukrýt do kosmických lodí a připravit na možnou evakuaci kvůli úniku vzduchu. Tenista Jakub Menšík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na Roland Garros podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa 1-3 na sety. A kajakář Jakub Krejčí ovládl domácí závod světového poháru slalomářů v Praze Troji. Připsal si tak premiérové vítězství v seriálu.
6: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
5: Zítra bude nejprve jasno až polojasno, během dne má postupně mraků přibývat, na Moravě a ve Slezsku až později odpoledne a večer. Zejména v Čechách se později odpoledne a večer taky místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů.
7: Je tu pátek, přátelé, kamarádi, kdo pak je tu s váma dneska výjimečně? Moje maličkost Leona Děnděši, nebojte, není sobota ani neděle. Budeme dneska spolu usínat, zítra spolu vstávat, ale teď ty nejlepší hity 80, 90 až po milénium. Jdeme na to.

Posloucháte Hit Radio Classic, Fade to Grey, 80 jak vyšitý. 9 minutek po 18. s vámi Leona. Tak jak se máte? Co pak děláte? Dejte vědět, jestli už máte padla v práci na 777-937-777 a co máte vlastně dneska v plánu a taky na víkend. Krom toho, že nejenom to, že budeme dneska spolu usínat, ale my zítra a v neděli spolu budeme i vstávat a že pro vás mám dárečky. Co takhle hodinky? No, chytrý hodinky. A nebo nezapomenutelné zážitky, skvělou muziku, tohle všechno tady pro vás budeme mít. Každopádně ale teď je pátek, 5.6., první červnový pátek. To znamená, že vám hrajeme ty nejlepší 80, 90 až po milénium. A jinak tomu nebude ani teď, protože mě když bylo tenkrát 12, 13 let, tak úžasná ikona, popová princezna Britney Spears vydávala svůj první song Oops, I Did It Again. Dneska ji známe spíše z Instagramu a sociálních sítí, kéž by se ta holka vrátila, ale její hudba byla tenkrát nesmrtelná a hity zůstávají pořád. Tak komu pak se vrací puberta, co? Přiznejte se, Britney Spears Oops, I Did It Again.

0: Je tu pátek, volno, relax, odpočinek před námi. Co takhle Snow Informer? Já doufám, že vám tahle pecka udělala velkou radost. Ve mně to vzbuzuje příval pozitivní energie, mám chuť zpívat a tančit, i když bych možná i trošku spinkala. Každopádně za chviličku Kabáti a jejich Bára nebo Farao a spousty další skvělý muziky. Vy nám píšete, že už máte většina z vás padla v práci, že už jenom odpočíváte doma. Čeká vás víkend, pohodička, i to počasí bude fajn na nějaký výlet třeba. Tak pokud možno, zůstaňte dál na vlnách Hit Rádia. Za chvilku jsme zpět.
1: Šrouby v ruty Matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky. Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431, u Dřevnice, Zlín. t-motor.cz.
3: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
4: Go, go, go, gorila.
5: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
6: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Wonderland. Far beyond reality, but so

posloucháte Hit Radio Classic, 3 minutky po půl sedmé, hezký dobrý večer. S vámi Leona a já mám pro vás skvělé hity. Osmdesátky, devadesátky, milénium a zítra dárečky, takže kdo chcete zjistit více, mrkněte na web hitradio.cz ať vám vůbec nic neuteče, kamarádi, protože my toho pro vás o víkendu chystáme spousty. Takže www.hitradio.cz, klikněte na soutěže a tam už to všechno máte. A ode mě teď tahle nádherná romantika. Beverly, Promise Me, miluju ten song, tak si ho užijte. A napište mi, jak se máte, co děláte a co budete dělat a co nebudete dělat. Jsme Hit Radio.

0: Takhle chutná páteční podvečer z Eteru Hit Rádia. Díky, že posloucháte, jedna minutka po 18. Mě tady rozesmívá kolega. Chtěla jsem říct, že 18 hodin 41 minut. K tomu to je aktuální čas. Před námi je Captain Hollywood Project, zlatý devadesátky. Určitě znáte takový ten song More and more and more, ta-da-da-dee-da-dee-da. Tak přesně tohle bude. A nebo taky taková romantika Take My Breath Away. Take my breath away. Jsem si teď zahrála na takový rádiový hudební ukázky. No a tuhle dvojici doplní ještě španělský senior Ricky Martin, Livin' La Vida Loca. Na tohle všechno se můžete těšit. Už za moment jsme zpátky.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.

0: náplně hned.
1: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
2: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
3: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
2: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
6: Jedeme, nezastavujeme, pokračujeme dál. Krásný pátek, 80-ky, 90-ky, milénium. Olivia Newton, pojďme společně na ní zazpomínat. Xanadu.

Posíláme velké pozdravy do hudebního nebe. Chris Rea, Looking for the Summer. I tohle vám hrajeme v rámci Hitradia Classic. Našeho speciálu takhle večer od pondělí do pátku, kromě středy, kdy máme 3 hodiny hitu na přání jenom podle vás. My pokračujeme dál, protože před námi je žena s nejúžasnějším a nejkrásnějším pozadím na světě. J.Lo. Dáme si její klasiku z 90. let a hlavně u těch 90. zůstaneme i teď. Co byste řekli pořádnému hitu, tucárně takové to pojďme všichni šlapat zelí. Protože do éteru Hit Rádia Classic přichází Two Unlimited a jejich No Limit. Tak volume doprava a užijte si ten páteční večer. Jsme Hit Rádio.

0: Rádio, my pokračujeme dál, protože před námi Black Box nebo legendy. České legendy, Buty a jejich František. Už za 4 minutky vám je tady pustím.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede.

0: ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Obchodní prostory v Praze za 17 milionů. Byt 4 plus 1 ve Větrušicích Praha Východ za 7 milionů 249 tisíc. Byt 3 plus 1 v Písku na Budějovickém předměstí za 4 miliony 450 tisíc. Byt 3 plus 1 v Martiněvsi na Litoměřicku za 2 miliony 990 tisíc. A chata v Chotýšanech na Benešovsku za 3 miliony 690 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr. Koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.

Vítejši. Tohle taky hrajeme v pátek večer. Půl osmá je tady a před námi je song, který někteří z nás měli i jako vyzvánění svých mobilních telefonů. Já vás nebudu dlouho napídat, protože já, když jsem to teď slyšela, takovou tu malou ukázku, tak ve mně normálně zní nostalgie.

0: 80 vám rádi servírujeme. Je pátek 5. června, doufám, že se máte krásně. Přišla nám tady zpráva od Terky. Ahoj Leonko, hrajete strašně hezky, zrovna pracujeme na zahradě, děláte nám tou hudbou velkou radost a ty ještě víc, protože máme rádi tvoji energii. Hrajte dál, my vás tady máme na plné kule, jak se říká. Prosím pozdrav Jiříka, Filipka a taky naši Aničku, děkujeme moc. Tak jsem to vyřídila, děkujeme za takovou hezkou zprávu. A co takhle třeba Anaka nebo Simply Red, Lionel Richie, to jsou prostě legendy všech legend. Tak přesně tohle nás čeká za pár minutek, tak nikam neodcházejte a hrajeme dál. 80, 90, milénium, prostě ta hudba je láska, hudba je nesmrtelná, obrovská emoce, radostná, plačtivá, veselá, zpívaná, tančící, prostě každej se v tom najde, nebo ne?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Si, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: Hit Radio Zlín. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.

0: levnězčiny.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: s tiskru levnězcz.
4: Náplně hned.

0: chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: Tisku levně.cz. Náplně hned.
5: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.

0: Hit Radio Zlín.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Hit Radio Zlín. Zlepši si náladu.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi!

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: očí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno. Zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Hit Radio Zlín.

pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.